Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a já teď z toho rána dnešního nebo noci skočím na dnešní večer, protože přátelé, i dneska si budeme hrát po 19. hodině písničky na přání a vy je můžete věnovat nejenom sami sobě, ale i svým přátelům, milujícím, miláčkům, svému šéfovi, kterému chcete naznačit nenápadně, že by vám mohl zvednout plat a podobně. A jak to udělat, abychom vám zahrali písničku na přání? No, pište nám, respektive si je můžete objednávat na našich webových stránkách radioblaník.cz, kde v záložce kontakty najdete formulář, kde prostě zakliknete, ve který den byste písničku chtěli nechat zahrát, v jakou hodinu, jestli po 19. nebo po 20. Samozřejmě připíšete, o jakou písničku máte zájem a přidáte i váš vzkaz. To všechno nejlépe tak 3 dny předem, abychom měli čas to rozhodně zpracovat. No a pak už se můžete těšit, že vám zahrajeme. Tak držím palce a teď dál hrajeme hezky česky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 16 až 11 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, od severu přechodně oblačná, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy objeví také přehánky a pravděpodobně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a teď tady mám zase jednu pozvánku do Plzně. Tamní divadlo Alfa totiž uvádí představení pro ty úplně nejmenší, dokonce pro dvouleté děti. A podrobnosti nám prozradí také tamní dramaturgyně Petra Kosová.
1: Pro ty nejmenší děti. To chce opravdu oslovit i specialistu na tuhle skupinu, i speciálního výtvarníka, který s tím umí pracovat, a také herce, aby byli schopni té interakce neustálé a nepředvídatelné s tímto typem publika. A tentokrát se vydáme na dobrodružnou cestu. Budeme objevovat, kde všude světlo se tajemně nebo netajemně ukrývá od rána až do večera.
0: Musím prozradit, že slavnostní premiéra se koná už teď v pátek, takže držíme palce, ať to s dětmi všechno dobře dopadne, ať udržíte jejich pozornost a ať má představení úspěch. No a my se vracíme k českým písničkám.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 16 až 11 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, od severu přechodně oblačná, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy objeví také přehánky a pravděpodobně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
5: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Dále posloucháte noční vysílání Rádia Blaník. Michal Krusberský je s vámi a protože teploty nám venku tento týden lámou teda rekordy, tak zamíříme k moři, tedy k Českému moři, konkrétně na Lipenskou přehradu. Tamní rekreační areál totiž chystá na novou sezónu spoustu novinek. A které to jsou konkrétně, to nám prozradí ředitel areálu Matěj Kratochvíl.
1: My na léto připravujeme doplnění v Království lesa, kde bude nově kuličková dráha pro naše klienty, zároveň ale investujeme i třeba do štelplaců, který nově vznikne na Lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro cyklisty, které bude vlastně tam, kde ti, kteří Lipno znají, vědí, že je tam Fox Park v zimě, tak tam vznikne vlastně skill centrum pro malí děcka.
0: No a novinkou budou také nová parkovací místa pro obytné vozy. Tak zdravíme na Lipno, držíme palce, ať se sezóna vydaří a vám posíláme další české písničky.
2: Hezky česky.
3: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
4: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 27. května, dnes má svátek Valdemar a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 9 hodin dopoledne proběhne v Plzni otevření nového domu se 17 byty a se zázemím pro dětskou skupinu v lokalitě Zátiší. Potravinářská škola v Pardubicích hostí soutěž Dny chleba. Porota bude hodnotit vzorky, vyhlášení se uskuteční 11. června v Ideonu. V Liberci na vás čeká v 10 dopoledne slavnostní zakončení rekonstrukce vodního díla Harcov. V Lomnici nad Popelkou se uskuteční den otevřených dveří v opraveném depozitáři muzea. Zájemci si budou moci prohlédnout prostory určené pro uložení muzejních sbírkových předmětů. Ve 4 odpoledne se otevře nové záchytné parkoviště v Modré na Uherskohradišťsku. A nakonec se podíváme do naší metropole. Den zdraví pro veřejnost tam začíná hodinu popoledni, a to v nemocnici na Františku. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Palkovská, Rádio Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, nic s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Radio Blaník. Hezky česky.
1: Tak když spolu spíme, na bytě tě má...

0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
7: Dobré ráno, krásnou středu, pustili jste si Rádio Blaník? Aha, no tak to byste chtěli českou hodinku, ta je připravena. Mezi 5. a 6. jenom hezky česky pro vás. Ale pozor, také hezky česky hrajeme vždy mezi 12. a 13. A pokud byste si to chtěli užít celý den, tak už to příští pondělí je první pondělí měsíci a to vám skutečně hezky česky budeme hrát od rána až do večera a taky v noci.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio
7: Polojasná až oblačná bude ta dnešní obloha. Teploty o něco nižší než v minulých dnech očekávejte v maximech mezi 24 a 27 stupni Celsia. Toliko počasí, přeji hezké ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky
1: s Martinem Císařem.
7: Valdemar právě dnes slaví svátek, tak Valdemarům všechno jen to nejlepší. Tak například Valdemar Matuška tam má ale dvojité V, tedy Valdemar s dvojitým, ale obyčejné jednoduché V to dnes slaví. Tak Valdemarům všechno jen to nejlepší a my si pojďme hrát. Dobré ráno, přeji.

0: Teda řeknu vám po ránu, jedna krásnější než druhá, to tady nekoukám z okna a nekoukám na ty jarně oblečené slečny a dámy, ale to myslím písničky, které vám hrajem.
1: Radio Blaník. Hezky česky s Martinem Císařem.
0: Ale teď už vážně míříme do Plzně. Tamní divadlo Alfa totiž uvádí představení pro ty úplně nejmenší, dokonce pro dvouleté děti. Ano, je to tak. A podrobnosti nám k tomu prozradí tamní dramaturgyně Petra Kosová.
2: Pro ty nejmenší děti to chce opravdu oslovit i specialistu na tohle skupinu, i speciálního výtvarníka, který s tím umí pracovat, a také herce, aby byli schopni té interakce neustálé a nepředvídatelné s tímto typem publika. A tentokrát se vydáme na dobrodružnou cestu, budeme objevovat, kde všude světlo se tajemně nebo netajemně ukrývá od rána až do večera.
0: A kdy tohle proběhne, premiéra už tento pátek, tak pokud vyrazíte, ať se vám tam líbí, co vám, ale především vašim dětem. Hezké ráno a pojďme si hezky česky hrát dál tady u nás.

0: pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
2: Píseň o Frantovi Šiškovi, který šel do milionáře. U nás v domě říkají mi Ferda Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kelly něco neví, nebo když je na co levy, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si braku, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá tešan, jak tam nervy teču. Všecko jsem to viděl hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Všech to začal taky malým interview, co prerobíme si kuří maso piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začali blíkat světla ve studiu. A už začali blíkat světla ve studiu. První otázka, prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl podle hlasů nevyspali, asi zase celou šichtu chlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám přítel navalí. To je tak, když se vám přítel navalí. Moju staru zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tedy nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať vím, jestli jsou to ty bulharské hory.

noční kvíti, nebo zame na stroj struny, tu nekurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v žiti. A já stejně jak na začátku jsem v žiti. Všech tam zatím mával tymi svými čísly, tak si říkám, Franta napísá mysli, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu možu sedět volí, 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není sto, proto mě vždycky smolí. Co není to, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny a já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Všech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. Už jsem modrýku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity.

0: Dobré ráno, hezký den, je tu středa s datem 27. května. Možná to teď slyším, jo? Valdo! Valdíku! No Valdemare! Všechno nejlepší k svátku ti přeji. Úplně to vidím, tu romantiku u vás doma. Tak Valdemarům všechno nejlepší i od nás, od Rádia Blaník. A my si dál budeme za chvíli hezky česky hrát, nabídnu aktuální zprávy, podíváme se na počasí, jak bude v Čechách, na Moravě a samo sebou také ve Slezsku, no a potom se zpět vrátíme k písničkám. Tak ať se daří, ať se dobře stává a hlavně skvěle poslouchá Blaník.
1: Jsme Blaník a hledáme hvězdy korobiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertuje mnoho.
1: Konopiště jenom jedno.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
12: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto.štěpánek.cz.
14: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
15: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění. Agro, Jesenice u Prahy, zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz
18: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
19: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
18: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
19: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
20: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
21: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
22: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. České úřady propustili metropolitu Ruské pravoslavné církve. Zadrželi ho v souvislosti s převozem zakázaných látek. Moskva si včera dokonce kvůli tomu předvolala českého diplomata Jana Ondřejku. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal večer v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun. Dosavadní rekord z roku 2015 byl 2,5 miliardy. Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav chystá rozšíření placených parkovacích zón do dalších ulic. Chce tím vyřešit nedostatek parkovacích míst, hlavně v centru města. Čeští hokejisté se na čtvrtfinále stěhují do Curychu. Včera hráli s Kanadou nejen o setrvání ve Friburku, ale také o lepší umístění v tabulce. Po prohře 2-3 skončili třetí a zítra o 16:20 čeká v rozhodující bitvě našlapané Finsko. Více dozvíte po 8:30 v hokejovém speciálu. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Také dnešní den bude slunečný, většinou bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně i oblačno. Hlavně na východě Moravy a taky Slezská a na jihu Čech se můžou ojediněle objevit přehánky anebo bouřka. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 33. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: nám to ale skvěle hraje. Hezky česky mezi 5. a 6. na Blaníku. Přeji krásné dobré ráno, je 27. května, svátek mají Valdemarové, ale pozor, narozeniny 83. známý český herec a bavič Luděk Sobota. Luďku, na jaký film vzpomínáte úplně nejvíc? Co se vám nejlépe točilo?
1: Mně se nejlíp ze všeho točilo Jen ho nechte, ať se bojí, protože ten režisér Richman po mně vlastně dokonce vyžadoval improvizaci a já jsem každýho režiséra upozorňoval na to vždycky, že budu improvizovat, jo. No a on to nejen toleroval, ale ještě to na mě chtěl.
0: No, dovolte, abych teďko smeknul před tou vaší hereckou rolí právě v tomhletom filmu. Jinak, jak se vám hrálo třeba s Petrem Nárožným? Vy jste neskutečná dvojka.
1: No, s Nárožným vždycky výborně, protože to je inteligentní člověk a já třeba neumím moc říkat fóry, ale Nárožný je umí skvěle.
0: Tak tomu bych ani trošku nevěřil, protože Luděk Sobota, to je za mě prostě hvězda.
2: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
0: No, řekl to krásně Luděk. Tak Luďku, všechno nejlepší a my si dál pojďme hrát. Úderem 6. Petr, Adéla a dobré ráno. Tak si to s nimi užijte. A v 9 nezapomeňte, že se blíží tajemný rok. Zase se podíváme do jednoho roku našeho, nebo chcete-li vašeho života. Tak hezké ráno a ve 4 odpoledne se těším na slyšenou.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: A je středa, to znamená, že je parťáka, třeba tentokrát parťačky, přijde ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková. A já vám slibuju, že to bude zajímavé. Tak leďte Blaník i dneska mezi 4. a 5. odpolední.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazážitky.cz.
11: Jsou

0: jen těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
1: Tak děti, pojďte domů.
2: Ale my jsme doma tady.
3: A je nám tu dobře.
4: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: večerem zíčka.
1: Večerem zíčka na Marie Rotrová na Blaníku. A co takhle ránem zíčkaná? O co dřív vstanete, tím víc si ho užijete. A když vstanete už teď, tak vás v příští hodině nemine Hanka Zagorová, Lenka Filipová a její dcera Leny. A taky si dáme tento duet skupiny Jelen a Adély Orlové. Protože Jindra Polák z Jelenů byl včerejším ranním hostem na telefonu a o této písničce jsme si taky povídali. Pokud jste ten včerejší rozhovor nestihli, tak si to dáme dneska po půl sedmé. Teď je pět, téměř 53, středa 27. května. Dobré ráno a vy jste s Blaníkem. Hezky česky i v příští hodině. Radio
2: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
7: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Před námi je další teplý den. Dnes bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno s teplotami od 26 do 29 stupňů. Tolik informace o počasí a následují zprávy s Monikou.
8: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Sociální odvody živnostníků klesnou. Do České muniční iniciativy přispívá méně zemí. Úrazová nemocnice v Brně získá zařízení za milion. Rádio
11: Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Odvody živnostníků se sníží na loňskou úroveň. Zpětné snížení stvrdila sněmovna poté, co přehlasovala Senát. Ten ji původně odmítl kvůli vícero obavám, třeba z výpadku příjmu státu. Sněmovna veto horní komory přehlasovala hlasy vládní koalice i části opozice. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Počet zemí přispívajících do České muniční iniciativy klesl, a to rovnou o polovinu. Zatímco loni jich bylo 18, aktuálně jich přispívá 9. Píše to deník Financial Times s odvoláním na prohlášení českého prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvovatelů, ale pro ně představuje nové obtíže. Úrazová nemocnice v Brně bude mít vlastní magnetickou rezonanci. Díky vlastnímu přístroji už nebude muset pacienty odesílat do jiných zdravotnických zařízení. Jeho cena je kolem 40 milionů. Nové zařízení bude pro pacienty znamenat kratší čekací dobu na vyšetření a rychlejší stanovení diagnózy. Koupaliště v pražském Motole nabídne větší komfort. Stavba nového zázemí se chýlí ke konci. Kvůli nepříznivému počasí se ale práce zhruba o měsíc zdržely. A jak bude nový objekt vypadat, to už prozradí mluvčí města Tadeáš Provazník.
12: Nově dokončovaný objekt je usazen dále od břehu rybníka, než byly původní objekty, a částečně zapuštěn do svahu. V přízemí budou umístěny toalety, převlékárny a sprchy, dále také občerstvení s jídelní částí a gastrozázemím.
11: Součástí bude také ošetřovna a garáž. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: S Petrem Slívou.
1: Dobré ráno. Dobré ráno, když se tak dívám do kalendáře, tak ještě jednou, dvakrát, třikrát se vyspíme a je tady letošní konopiště a oslava 27. narozenin Blaníku a dneska budete moci získat ve vysílání poslední vstupenky. Po 8. hodině se opět dozvíte, kdo je dnešní hvězdou konopiště, kterou budete potom nahánět právě v tom našem vysílání. No a taky se budeme věnovat rannímu hostovi, který tady byl včera ráno. Zopakujeme si to, pokud jste to nestihli, a budou se proplácet účtenky a o nich to bude za malou chvíli. A taky čekáme na vaše dobré zprávy. Prostě čeká nás nabité středeční ráno. Za 3 minuty bude 6.

0: The Fate of Ophelia a Taylor Swift na Blaníku. Jak jsem říkal, dneska vás čeká poslední hra o vstupenky na konopiště, ale taky vás čeká něco, co je tady každé všední ráno po 7. hodině.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: I dneska, i zítra, i v pátek prostě otevřu po 7. hodině kasu a vrátím vám peníze, které jste už jednou utratili. A nebo jinak, přesněji, pokusím se o to vám je vrátit, protože tady je potřeba i vaše součinnost. Nejdříve, abyste nám poslali SMSku s informací, co vůbec chcete proplatit, a potom, abyste po 7. hodině poslouchali a vzali nám telefon, protože to je hodně důležitá podmínka. Já vám nejdříve zavolám, teda pokud vybereme zrovna tu vaši SMSku, vy to musíte vzít a odpovědět na otázku, kdo právě na Blaníku dospíval. A to se včera podařilo Petře. Tak Petro, to ukončíme. Kdo dospíval na Blaníku?
3: Dospíval Krišto.
0: Je to tak? A my vám posíláme 9365 korun. Petra předtím zřejmě vykoupila lékárnu, protože to byla účtenka z lékárny. Peníze se stěhují na její účet a dneska se budou po 7. hodině stěhovat třeba na ten váš. Dejte nám vědět, napište na 6318, co chcete proplatit, kolik to stálo, vaše jméno a příjmení a název obce, kde bydlíte. Takhle to úplně stačí a po 7. hodině poslouchejte. Tohle už je Elán a klasika v 6 hodin a téměř 6 minut na Blaníku ve středu 27. května.

0: Rána klasika na Blaníku, teď ještě jedna klasika, která nás čeká každý všední den touto dobou. Informace o počasí, jaká ta středa 27. května bude.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Je tady středa, láme se nám týden a jak to dnes bude s počasím, tak to ví nejlíp Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Krásné ráno přeji. Na oblaze máme většinou jasno nebo skoro jasno, ve středních Čechách dokonce až oblačno. No a téměř tropickou noc zažili na Milešovce nebo na Ondřejově, kde teplota během noci a hlavně teď ráno neklesla pod 19 stupňů Celsia. Teplo je třeba i v Příbrami 18 stupňů nebo v centru Prahy až 17 stupňů. Jindy jsou teploty většinou mezi 11 až 15 stupni, no a na Šumavě, na Březníku nebo na Jizerce dokonce teploty klesly k nule.
2: Jak tropický bude ten zbytek dne?
3: Tropický už tolik nebude, na jižní Moravě dnes naměříme až 33 stupňů Celsia, jinde ale budou teploty mezi 25 až 30 stupňů Celsia. Počasí bude krásné, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno a můžou se ojediněle objevit i přehánky nebo dokonce i bouřka, pravděpodobně na východě Moravy a Slezska nebo na jihu Čech.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, dneska se možná trošku ochladíme, i když 25 až 30, jich Moravy 33, na ochlazení to moc nevypadá. Tohle je Valdemar Matuška a ráno na Blaníku. Ráno.

0: Le Italiano a toto Coutinho na Blaníku, buďme upřímní, asi málo kdo čekal, že bychom to včera mohli proti té Kanadě vyhrát, i když první třetina byla slibná. Na druhou stranu spousta lidí čekala spíš horší výsledek než 2-3. No, ve skupině B jsme obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále v Curychu se utkáme s Finy. To znamená, že český nároďák čeká stěhování, což by nebylo až tak zlé. Horší je, že v Curychu čekají právě super nadupaní Finové. Takže fandit budeme našim na mistrovství světa v hokeji zítra o 16.20 a více opět v hokejovém zpravodajství po 8:30. Za chvíli krátké zprávy, teď je 6 hodin a 19 minut a vy jste s Blaníkem. Rádio Blaník.
1: Hašek. Jágr. Červenka. Každá doba má své hrdiny.
2: Pojďte s námi držet palce těm současným.
1: Fandíme hokeji, fandíme našim.
2: Mistrovství světa na Rádio Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
9: Tak a je to totálka.
10: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
11: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
12: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
11: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
12: Více na herman.cz.
13: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
17: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
19: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
20: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
19: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
20: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
21: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
22: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
23: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
24: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
25: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
26: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
27: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Policie varuje před podvodníky. Ti aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou. Jen za pondělí pracovníci přijali víc než 20 telefonátů od lidí, které se podvodníci pokusili připravit o peníze. Evropská komise zatím Česku proplatila 77% z více než 212 miliard korun. Ty může naše země čerpat v rámci Národního plánu obnovy. Šestou českou žádost o vyplacení peněz nyní posuzuje. Prezident Petr Pavel je na dvoudenní návštěvě Estonska. Během dneška se jde s estonským protějškem i premiérem. Jednat budou o bezpečnostní situaci v Evropě. Kanadské úřady dočasně zakáží vstup na kanadské území občanům Demokratické republiky Kongo, Jižního Súdánu a Ugandy. Důvodem je šíření eboly. Podle Reuters obdobný krok plánují také Bahamy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
28: Dobré ráno, Rádia Blaník.
29: Dobré ráno, tak Monika dneska ráno okomentovala můj účest, že prý vypadám jako James Dean, což samozřejmě mi lichotí, moc děkuji, jenom mi asi dvojnásobně víc, než kolika let se vůbec James Dean dožil. Ale děkuju za to, já jsem se nečesal, prostě to tak vzniklo, ta vlna, ale pořád ještě nevypadám jako Jindra Polák, ten vypadá moc dobře a včera jsem si s ním povídal po telefonu. A o čem jsem si s ním povídal, tak o tom bude řeč už za chvíli. Za 3,5 minuty bude 6:30.

0: A v Breath Take a Polis na Blaníku přesně v 6:30. Včera bylo úterý. Včera jsem po 8 hodině měl opět hosta na telefonu a jak jsem říkal před chvílí, byl jim Jindra Polák z Jelenu. A o čem jsme si povídali? No pokud jste to nestihli, tak si to poslechněte teď.
1: Dnešním ranním hostem na telefonu je člověk, kterého mám moc rád. Jindra Polák z Jelenu. Jindro, ahoj.
2: Ahoj, krásné ráno.
1: Krásné ráno, jaké je pro tebe to ráno?
2: Pro mě je to dobré ráno, tak my máme takový ticho před bouří, protože se pomalu chystáme na letní sezónu a tohle to byl takový poslední z volných víkendů a poslední začátek týdne. A vlastně teďkon ve čtvrtek začínáme urputný a intenzivní zkoušení na první koncerty našeho Jelenfestu.
1: No a ty Jelenfesty, to bude opravdu putovní festival, kdy se nezastavíte. Vy se nezastavíte snad až do podzimu, vy tam toho máte strašně moc?
2: Je to tak, my vlastně jsme to naplánovali tak, aby jsme během 20 zastávek projeli opravdu celou Českou republiku, všechny regiony. Protože jsme si říkali, že vlastně už nám chybí za tu půlroční pauzu to setkávání s fanouškama a to hraní samozřejmě. A taky jsme se trošku rozhodli, že vlastně bychom mohli přivést trošku té naší podzimní O2 arény lidem, kteří se tam nedostali. Takže to je takový náš plán na tohle léto.
1: No, co všechno bude v rámci Jelenfestu? Budete tam jenom vy nebo máte hosty?
2: Máme i hosty, vlastně celý je to plánovaný jako taková rodinná akce. Hodně jsme cílili i na děti, protože těch je mezi našimi fanouškama opravdu velký početní zastoupení. Tak jsme si říkali, že chceme udělat něco, kde opravdu by se na ty děti dostalo a bylo by to zároveň samozřejmě pro celou rodinu. Takže v rámci těch Jelenfestů bude i úplně samostatný koncert hned ze začátku odpoledne pro děti, náš Jelení. Potom tam bude pravidelně recitál Adély Orlový, což je zpěvačka, která teď s náma už třetí sezónu vlastně vystupuje. Minulý týden vyšel první solový album, tak tam předvede v akustické podobě svoje písničky z tohohle alba.
1: No, když jsme u té Adély Orlové, vy jste nedávno spolu natočili písničku, vy jste si vypůjčili slavnou písničku od Pánu Suchého a Šlitra Toulaví zpěváci, je to tak?
2: Je to přesně tak. My jsme právě přemýšleli, protože jsme chtěli na ty Jelenfesty připravit nějakou písničku, která by byla od nás nová pro děti. A já jsem si vzpomněl na tuhle tu písničku, protože já když jsem byl malý, tak jsme jezdili na chatu a ještě nebyly ty rychlý auta a rychlý silnice, tak babička vždycky nevěděla už, jak nás zabavit v tom autě, takže jsme hráli takovou hru Pějme píseň do kole, já nevím,
1: ale znám, jasně.
2: No, kde se losujou
1: okolo stola, lala.
2: Přesně tak. No a vlastně tato písnička, to mě tam babička naučila a mě se od začátku hrozně líbila, měla pro mě nějaký takový jako zvláštní kouzlo. A takže jsem se na ní teďkon vzpomněl, pustil jsem jí klukům a ty z ní byli úplně nadšený, protože i textově to k nám jde, i samozřejmě tou atmosférou. Takže jsme si řekli, že jí vlastně nahrajeme, že jí připomeneme trošku lidem a zároveň, že uděláme takovou soutěž, kdy lidi nám budou moct posílat nahrávky dětí z těch, jak zpívají tuhletu písničku a my na každou zastávku toho Jelenfestu vylosujeme jedno dítě, který si tam s námi zaspívá naživo.
1: Skvělý nápad, mimochodem skvělá písnička, opravdu se vám povedla, my si ji dáme po skončení tohoto telefonátu.
2: Děkuji moc.
1: Já se ti ještě nakonec zeptám, dám ti otázku, kterou dávám úplně všem. Je nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila?
2: Že vyšlo slunce.
1: Zaplať pámbu za to.
2: Mě ta zima letos připadla nějaká úplně nekonečná. Vím, že nebyla, ale pocitově to pro mě bylo úplně nekonečný. Takže to, že vyšlo sluníčko a začalo být hezky a že už se můžeme těšit na tu openerovou teďkon festivalovou sezónu, tak to je pro mě úplně nejlepší zpráva tohohle roku.
1: Je fakt pohodlné, že se člověk už nemusí dopovat tím vitamínem D a že to zařídí to sluníčko samo o sobě.
2: Tak.
1: Ať vám vyjdou Jelenfesty. Jindro, měj se moc krásně, pozdravuj kapelu a my si teď dáme ty toulavé zpěváky.
2: Já moc děkuju, zdravím všechny posluchače a těším se na viděnou v létě. Ahoj.
1: Ahoj. Ranní host
0: Rádia Blaník. Ještě tři dobré zprávy pro vás mám. Jedna dobrá zpráva se týká toho, že sluníčko vyšlo i dneska. Druhá zpráva je, že včerejší povídání s Jindrou Polákem opět najdete na mém instagramovém účtu Petr Slíva Official. A třetí dobrá zpráva je, že si dáme tu písničku, o které byla řeč. Jelen, Adela Orlová a Toulaví zpěváci. Teď na Blaníku.

0: Marka Gombit, Marika Gombitová, Chlapci v pasci.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: V Česku včera čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 26. květen, což bylo včera, má po včerejšku 47 míst ze 171, kde se dlouhodobě měří, a nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali zase znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. Včera tam teploměr ukázal 32,7 stupně Celsia. Jak to bude dneska?
2: Dnes nás čeká opět sluneční den, čeká nás jasno nebo skoro jasno. Místy může být i oblačno, ale jen přechodně. Ojediněle se můžou objevit přehánky nebo bouřka, a to hlavně na východě Moravy a Slezska nebo na jihu Čech. Nejvyšší denní teploty opět budou sahat k té tropické třicítce, bude 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách okolo 20.
0: No a my se za chvíli vrhneme na dobré zprávy, tak nám je posílejte na 600 318 118. Za 3 minuty bude 6:45.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovládá.

0: Aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Capilan. Vzános C a dvěma L. Capilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Capilan Originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.capilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Capisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
7: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürli.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicha.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Tak to byl Dan Bárta a On My Head na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Blanický dobrometr. No jednu dobrou zprávu bych tady pro vás měl. Na Havlíčkobrodsku vznikla rezervace divokých koní. Je první na Vysočině a na pozemek s rozlohou přes 20 hektarů u Loukova včera odpoledne ochránci přírody přivezli dva hřebce z Národního parku Podyjí a do konce roku by tam mělo přibýt dalších 5 zvířat. Tak vida, na Vysočině budou divoký koně. Jak je ta písnička? Já viděl divoký koně, běželi jsou mrakem. No tak si to můžete teď na Vysočině užít. A jaké dobré zprávy nám přišly od posluchačů, Adel?
3: Třeba Jana napsala: dobrý den, já jsem si v mých 52 letech splnila sen a šla jsem pochod Praha Prčice. Zdravím všechny lidičky a v sobotu se těším na Konopišti.
0: Děkujeme, děkujeme a my se taky těšíme.
3: Přidám ještě jednu Janu, ta nám napsala z Brodu. Ta napsala: já mám opravdu velkou radost, jsem po operaci a jizvy se začaly dobře hojit.
0: A my máme taky radost? Ještě něco tam máš?
3: Mám, přidám ještě dobrou zprávu od Martina. V sobotu jsme s dcerou podpořili jistý hospic pochodem v plné hasičské výstroji na 3 kilometry.
0: Děkujeme, gratulujeme. Těšíme se i na vaše dobré zprávy, které nám můžete psát na 6318 118. V pátek ve šťastné hodince budeme opět odměňovat. Já mám ještě jednu dobrou zprávu. Adel se nezabila, když teď běžela v botech na podpatcích,
3: byl
0: které
3: to výkon.
0: Před chvílí strašně moc řešila, protože ji úplně nedrží. No, zvládla to. Výborně, Lenka Filipová, Leny, teď na Blaníku v 6.50. Znáš, milý.

0: Samotní nejsme nic, zpívali Lenka Filipová a Leny v Dobrém ránu na Blaníku. Mají pravdu. Ale nebojte, naštěstí tady máte nás a my máme vás a společně se pustíme zase do té příští hodiny, ve které vás čeká třeba skupina Opět a Radeček. Vloupám se do tvojí mysli zjistit. Helena Vondráčková. I Tomáš Klus a Věra Martinová. Protože hezky česky, to na Blaníku bude i po sedmé, teď je 6.54. Rádio Blaník.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Yippie!
2: Yeah!
3: Yippie, yippie! Yippie!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Profi Vonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Počasí teď na konci května se už přeplo do letního režimu a dnes bude pokračovat. Bude převážně polojasno, odpoledne místy přechodně i oblačno a naměříme od 26 do 29 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
9: Silný provoz je dnes po ránu na Pražském okruhu. Počítejte s komplikacemi hned za sjezdem z D5 na 22. a půltém kilometru směrem k D1. Jsou tam v sobě dva kamiony a kolona se tvoří už od Zličína. Ve směru od Rozvadova se ale popojíždí už na D5 od 5. kilometru. Zdržíte se i na příjezdu do Prahy po D1, tady za sjezdem na Průhonice na 6. kilometru. Blokuje střední jízdní pruh srážka dvou osobáků a na trase Tábor Benešov pak pozor před Voticemi, v místě dopravního omezení u Oldřichovce bouralo nákladní auto, skončilo v příkopu. Tolik dopravní servis, teď pokračují zprávy s Monikou.
14: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Tarify na vysokém a velmi vysokém napětí čekají změny. Ovzduší v Česku je aktuálně plné pilu. Česko čeká ve čtvrtfinále Finsko.
17: Rádio Blaník.
16: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Energetický regulační úřad od ledna upraví tarify na vysokém a velmi vysokém napětí. Změny mají v sítích uvolnit až 3300 MW příkonu, což je 15% kapacity soustav. Úřad si od úprav slibuje omezení zbytečných investic. V budoucnu by to mohlo snížit výdaje na regulované platby až o 3 miliardy ročně. Alergiky nyní mimořádně ohrožuje pel v ovzduší. Týká se to prakticky celého území Česka. Situace by se měla zlepšit jen mírně na severu anebo východě země během zítřka. Po vzduší jsou nyní hlavně pily trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku podle lékařů asi třetina populace. Alergie na pily patří mezi nejčastější. Největší česká vodní plocha vstupuje do letní sezóny s řadou novinek. Areál Lipno nabídne aktivity, které potěší malé i velké návštěvníky. Na co se můžeme těšit, prozrazuje mluvčí areálu Jiří Gruntorát.
18: Velkou novinkou v Království lesa bude kuličková dráha. Novou cyklistickou zónou přímo ve Fox Parku bude Skill Centrum. Malí cyklisté cyklisté si zde vyzkouší různé překážky, upravený terén a základní techniky jízdy. Areál zároveň připravuje výuku techniky nejen pro děti, ale i pro dospělé.
16: Začátek června pak bude patřit druhému ročníku kolem festu, díky němuž ožije celé Lipensko cyklistikou.
19: Fandíme hokeji.
20: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
16: Čeští hokejisté se na čtvrtfinále stěhují do Curychu. Včera hráli s Kanadou nejen o setrvání ve Friburku, ale také o lepší umístění v tabulce. Po prohře 2-3 skončili třetí a zítra o 16:20 čeká v rozhodující bitvě našlapané Finsko. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Kanada se Spojenými státy. Norsko půjde na Lotyšsko a Švýcarsko vyzve Švédsko. Více dozvíte po 8:30 v hokejovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
21: Dobré ráno, Rádia Blaník.
22: S Petrem Slivou.
0: Dobré středeční ráno vám s Adelkou přejeme, když se vrátím k tomu včerejšímu hokeji ještě, tak asi se to dalo čekat, ale myslím si, že se dalo čekat, že to dopadne daleko hůř. Tak po 8:30 více v hokejovém zpravodajství, ale teď se nám blíží 7:00 a za chvíli proplácení účtenek. Máme účtenky, Adel?
23: No to se taky dalo čekat, máme účtenky.
0: Máme účtenky a dá se čekat, že Adel jednu vybere. A taky se dá čekat to, že já na to číslo, ze kterého ta účtenka přišla, zavolám. A to se stane už za pár minut. Tak dobré ráno, teď je 7, středa 27. května.

0: Karel Zicha, paráda v dobrém ránu na Blaníku. No je to paráda, když vám takhle po ránu zazvoní telefon, na displeji vidíte studiové číslo Rádia Blaník, to oni vám asi něco chtějí.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A když se tohle stane někomu z vás za chvíli, tak to je jasné, že po vás něco chceme, nebo naopak, my po vás vlastně nic nechceme, protože vy už jste nám tu SMSku poslali, my vám naopak budeme dávat, my vám budeme proplácet účtenky. Co všechno jsme proplatili v tomto týdnu, Adel?
3: V pondělí jsme proplatili pohonné hmoty a včera to byl v nákup v lékárně za 9365 korun.
0: Takže je tady středa, to znamená třetí účtenka tohoto týdne a už víme, co proplácíme.
3: Já už to vím.
0: Já už to vím taky a je to hodně zajímavé teda. No tak to vyzkoušíme, komu se dovoláme a jestli se dovoláme. Jdeme na to. Vytočeno. Tak teď se ukáže, to je ta chvilka napětí, jestli to na druhé straně někdo vezme. Tím nic. Tak co pak tam asi dělají? Ještě zkontroluju to číslo pro jistotu. Vypadá to dobře, číslo je teda dobrý. Vypadá to dobře v tom, že někde zvoníme, ale nevíme kde, tak třikrát ještě to necháme. Dobře. Jednou. A po třetí. Tak se nedá nic dělat, dneska neproplácíme. Co to mělo být, Adel?
3: Dnes jsme měli proplatit nafukovací madraci do auta za 2999 Aleně z Příšovic.
0: Tak, Aleno, třeba to přijde někdy příště, napište tu SMSku znovu. Dneska teda bohužel tohle neuslyšíte, ale doufejme, že to uslyšíme zase zítra po 7. hodině, protože to se tady budou zase proplácet účtenky. Shawn Mendes a Camila Cabello a Señorita teď na Blaníku v 7 hodin a 9 minut.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello a Señorita na Blaníku, tak dneska to s účtenkami nevyšlo, ale ně z Příšovic jsme chtěli proplatit matraci do auta, aby měla kde spát v období festivalu, ale nedovolali jsme se. Asi je někde na festivalu, ale zítra to zase zkusíme po 7 hodině, můžeme zavolat klidně vám, tak nám napište, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste a pošlete SMS-kou na 63118. Poslouchejte a buďte na telefonu.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. No a když začíná to období festivalu, tak by se hodilo nějaké pěkné počasí. Co tam
2: a
0: máš?
2: To pěkné počasí bude. I dnes bude takový typicky letní den. 25 až 30 stupňů na jihu Moravy až 33. Na naprosté většině území dnes bude svítit sluníčko. Užijeme si ho dostatečně. Přehánky se můžou objevit na východě Moravy, Slezska anebo na jihu Čech. Tady se můžou ojediněle objevit i bouřky.
0: Tak jste to slyšeli. A podle toho, co zařídíme, Helena Vondráčková a přejdi Jordán teď na Blaníku. Za 2 minuty bude 7:45. Dobré středeční ráno.
3: Tak jdi, nebo věš, nebo jeď.

0: někdo si bude žít. Jako v bavlnce. To byla Helena Vondráčková, Přejdí Jordán na Blaníku. Kdo si bude žít jako v bavlnce? No už jste někdy přemýšleli, co byste dělali s téměř 3 miliardami korun? Tak teď si to může začít plánovat jeden jediný člověk z Česka. Ve včerejším losování Eurojackpotu totiž padla rekordní výhra neuvěřitelných 2 miliardy 911 milionů korun. Je to vůbec nejvyšší výhra v historii Česka. Ten dosavadní rekord držel taky Eurojackpot, a to od roku 2015, kdy se sázející odnesl téměř 2,5 miliardy, tak tentokrát ale padl ještě větší jackpot. Zajímavé je, že stát si z výhry ukousne taky pořádný kus. Na daní skoro 437 milionů korun, ale pořád vám 2,5 miliardy zbudou. Teď se teda zjišťuje, odkud ten vítězný tiket pochází, jestli byl podaný někde na pobočce anebo online. A upřímně, dneska se asi bude spousta lidí kontrolovat kapsy starých bund a hledat ztracené tikety, a vám bych to taky doporučoval, pokud jste si sázeli někdy v posledních dnech, abyste potom mohli říct.
1: Tak, a teď si vás koupím všecky.
0: Tak, dotyčný už žádnou další dobrou zprávu asi dneska nepotřebuje, a vaše dobré zprávy, ty opět rádi zveřejníme v éteru, když nám je pošlete na 603-118-118, co vás potěšilo v poslední době, a v pátek se bude zase odměňovat. Za chvíli už krátké zprávy na Blaníku, teď je 7 hodin a 18 minut. Rádio Blaník.
2: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
3: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
1: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod širým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
6: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
8: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
7: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipi!
11: Jo!
9: Jé!
11: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
12: Jde na vás jaro? Na nás taky.
13: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
14: Ve vlaku či autobusu.
15: V čekárně u lékaře.
14: A nebo na procházce v lese.
15: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
14: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
15: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
16: Za volantem.
17: Zdržíte se na pražském okruhu za sjezdem z D5 na 22. a půltém kilometru směrem k D1 se vyšetřuje srážka dvou kamionů. V koloně si ale postojíte už od D5 od 7. kilometru asi 10 minut. Další komplikace jsou na příjezdu do Prahy, tady je kolona na čtvrt hodinky. Na D1 za sjezdem na Průhonice na 6. kilometru blokuje střední pruh srážka dvou osobáků. A komplikace čekejte i na trase Tábor Benešov před Votice, kde v místě dopravního omezení skončil nákladák v příkopu a jezdí se kyvadlově. Tolik dopravní servis a na řadě už jsou krátké zprávy.
18: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
19: Rádio Blaník. Zprávy.
20: Rádio Blaník.
21: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Členové sněmovního výboru pro obranu projednají návrh na jmenování nového náčelníka generálního štábu. Zúčastnit by se měli současný šéf armády Karel Řehka i jeho nominovaný nástupce Miroslav Hlaváč. Hranice na Chebsku otevřely na náměstí knihovnu a muzeum s informačním centrem. Stavba za necelých 38 milionů trvala skoro rok a půl. Přístavba školy v Moravské Třebové pokračuje po sanaci hradební zdi. Projekt radnice nakonec dokončí o rok a půl později, než původně předpokládala. Pět českých tenistů bude usilovat o postup do třetího kola Roland Garros. Na antukových dvorcích v Paříži se představí Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už zpátky Petr Slíva.
22: Dobré ráno, Rádia Blaník.
23: Zpátky.
0: Petrem Slíbou.
10: I za délkou přejeme všechno nejlepší všem Valdemarům, kteří dneska slaví svátek. Je středa 27. května, včera úterý bylo a to tady byl zase náš dopravní expert. A to zase hořely, padaly hvězdy. Tak se k tomu za chvíli vrátíme. Za pět minut bude půl osmé.

0: Michal Šindelář, Na Blaníku a Hořely padaly hvězdy, no něco podobného se tady dělo včera odpoledne, protože to je vždycky, když dorazí Honza Riedl.
1: Rádio Blaník,
2: pohodové ráno.
0: Ten člověk má takovou energii, že všechno jde stranou a to i hoří a padají hvězdy. Včera na Blaníku jsme si opět povídali s naším dopravním expertem, mluvčím ředitelství silnic a dálnic Honzou Riedlem a došlo taky na dobrou zprávu, ano, jsme ráno dobrých zpráv, tak dobrá zpráva pro všechny, kteří pravidelně jezdí z Mladé Boleslavy do Martinovic a naopak.
3: To znamená z Mladé Boleslavy takhle směrem na Sobotku, Jičín a jako by v dáli ještě bylo Vrchlabí, Krkonoše a vůbec všechny tady ty příjemné místa. Tam právě tento týden začínáme stavět jednoduchý, zjednodušující proskok z Mladé Boleslavy, bude mít 8,5 kilometru a když se podíváte do mapy, nebo vlastně ani nemusíte, já se podívám za vás, tak už nebudete muset jezdit, že jo, z Mladé Boleslavy takhle kolem těch nákupáků přes Řepov, Plazy, Sukorady a podobně a pojedete rovnou z toho nového kruháče u Škodovky, určitě si vybavíte, jak jsme tam vyrobili takový ten šišojt nad dálnicí, tak to je on, tak z něj pojedete 8,5 kilometru rovnou jedním vrzem bez nějakého omezení, rovnou směrem na Sobotku. A kdybyste chtěli vědět, kde se napojíte, tak to je tam, co občas tankujete ten levnější benzín, jo? Pšt.
0: On co Riedla prostě se nedá zastavit. Celé včerejší povídání si můžete poslechnout zase na našem webu v sekci podcasty a s Honzou si budeme na Blaníku povídat opět příští úterý po 16. hodině a teď nás čeká Tomáš. Tomáš Klus, se kterým jsme nedávno oslavili jeho 40. A Tomáš si k té 40. nadělil duet s Věrou Martinovou, po kterém strašně dlouho toužil. Ten duet se jmenuje Magnetické bouře. Tak si jej teď na Blaníku poslechněte. Je minuta po půl osmé.

0: It's My Life a Bon Jovi na Blaníku. Dobré ráno, ráno a Blaník. Středa 27. května, včera v úterý, padl vlastně třetí den v řadě, kdy meteorologové naměřili tropické teploty. Jak to bude, Adel, dneska s těmi teplotami?
1: No i dnes padne ta tropická třicítka. Na Moravě dokonce můžou teploty vystoupat až na 33 stupňů Celsia a na horách bude okolo 20. Také nás čeká dnes podobné počasí, jako bylo včera, co se týká oblohy, bude jasno až skoro jasno. Jiná situace bude na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech, tady se můžou objevit sem tam nějaké přehánky.
0: To v takové Albánii, tam mají teď taky přes 30 stupňů, ale k tomu příjemný vánek od moře a hlavně to moře. A vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Albánie si zachovává svou autentičnost a syrovost. Nedočinná příroda k tomu láká na procházky a objevování, dlouhé túry anebo výšky jeepem. A možná vás Albánie překvapí ještě víc, než čekáte. Let trvá necelé 2 hodiny a stačí vám jen občanka. A z Blue Style můžete vyrazit už 2. června z Prahy anebo z Brna na 8 dní, 7 nocí s all inclusive od 8990 korun. Za osobu ideální variantou je třeba hotel Savotel. Albánie láká na pravou balkánskou atmosféru, dlouhé pláže, přátelské lidi i místa, která si stále drží svou autentičnost a ochutnat můžete čerstvé ryby, grilované maso i jednoduchou kuchyni se středomořským nádechem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
16: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
19: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
20: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
19: Kaufland.
21: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
22: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
23: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Zakočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
14: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: to byl Karel Gott a nápoj lásky číslo 10 v dobrém ránu na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: A je tady zase dobrometr, dobrá zpráva v zimě zahřeje, v létě ochladí, prostě když člověk uslyší dobrou zprávu, najednou jako by se vyjasnilo a to se klidně venku může dít cokoliv a svět je najednou docela fajn a ještě lepší je, že když tu dobrou zprávu, o které si myslíte, že je určená jenom pro vás, pošlete dál, tak to funguje podobně i u ostatních. A Adel včera takhle vyrazila s mikrofonem a ptala se vás na dobré zprávy.
3: Mě v poslední době potěšily klesající ceny pohonných hmot.
4: Velice mě potěšilo vidět moji nejmladší dceru, která se jmenuje Adéla, jak dělá svoje první krůčky.
0: Ukaž, jak děláš krůčky. To nebylo o tobě,
5: ne.
0: To nebyl táta. Dobře, tak dáme ještě jednu.
6: Mě moc potěšilo, že mám na zahradě svoje vysněné dvojlahátko, zprovoznili jsme výhřivku, přehodili slunečník a teď to tady vypadá jako správný léto a moc se mi to líbí.
0: No vida, a co nám píšou posluchači?
5: Napsala nám třeba Petra ze Sázavy, ta napsala: dobrý den, mě moc potěšilo, že se za mnou včera zastavili všechny moje vnoučata.
0: To potěší.
5: Přidám potom Petra z Nového Strašecí, potěšila mě první společná jízda na tračích lodích s kolegy.
0: Děkujeme, Petře.
5: A potom přidám ještě jednu SMSku anonymní. Dobrý den, velkou radost mi dělá přítelkyně, která dnes byla pomáhat se záchranou srnčat před sečením.
0: Tak zdravíme přítelkyni, to je chvályhodná činnost. A jakou dobrou zprávu pro vás máte vy? Pište na 600 318 118. V pátek odměníme třeba zrovna vás a vaši dobrou zprávu. Teď Rednex a Wish You Were Here na Blaníku. 3 minuty po 3:15. Dobré ráno.

0: Wish You Were Here, Rednecks na Blaníku na konci další ranní 60-minutovky. Už se chystá ta další a v ní Michal David. Lucie. I František Nedvěd. Hezky česky to na Blaníku bude i po 8. A po zprávách vám představíme taky dnešní hvězdu Konopiště. Můžete si dneska vyhrát jedny z posledních vstupenek na Blanické Konopiště, kde už v sobotu oslavíme 27. narozeniny. Tak hodně štěstí. Teď je 7.53. Rádio Blaník.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaši zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. I dnes pokračuje letní počasí, dnes ale očekáváme už více oblačnosti. Bude většinou polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Navíc bude i větrno, ale naměříme letních 26 až 29 stupňů. Tolik o počasí, teď je tu dopravní servis.
9: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
7: Blaník za volantem.
8: Silný provoz je od rána na Pražském okruhu. Teď čerstvě pozor na 24. kilometru u Řepí směrem k D1. Tady se srazily dvě osobní auta a v koloně si postojíte už od D5 od 10. kilometru asi 20 minut. Zdržíte se v koloně také na příjezdu do Prahy po D1, kde za sjezdem na Průhonice na 6. kilometru se vyšetřuje srážka dvou osobních aut a ztratíte tu asi půl hodiny. Pozor i na Mělnicku, a to na výjezdu z Nové Vsi směrem na Straškov vodochody. Tady záchranáři a policie také došetřují vážnou dopravní nehodu. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Česko bude mít brzy nového armádního náčelníka. Meteorologové varují před výraznějším suchem. Kolínská nemocnice bude mít nový areál.
10: Rádio Blaník.
11: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Novým náčelníkem generálního štábu armády by se měl stát generál poručík Miroslav Hlaváč. Do funkce by měl být jmenován ke 30. červnu. Pro Českou televizi to uvedl ministr obrany Jaromír Zuna. Hlaváč nahradí dosavadního náčelníka Karla Řehku, nicméně Zuna pro něj nehlasoval. Česko opět sužuje sucho a zatím to nevypadá, že by v dohledné době výrazněji zapršelo a podle meteorologů se bude situace jen zhoršovat. Některé obce proto kvůli suchu omezují napouštění bazénů a zalévání zahrad, za což pak hrozí vysoké pokuty. Na správu státních hmotných rezerv se zatím obrátila jedna obec se žádostí o zapůjčení cisterny. Sezóna letních dovolených je za dveřmi a řada Čechů tradičně vyrazí do oblíbeného Chorvatska. Jak vypadala loňská sezóna a co turisty čeká tento rok, zjišťovala naše reportérka Sarah. Sára Voldánová.
12: Hezký den. Chorvatské pobřeží loni přilákalo téměř 780 tisíc Čechů. Největším lákadlem byl tradičně region se sympatickým názvem Istrijská župa. Turisté nejčastěji volili soukromé apartmány, v těsném závěsu pak hotely. Velký boom ale zažili také moderní kempy a jejich rákosové chatrče. Letos Chorvatsko očekává ještě silnější sezónu. Země se proto snaží návštěvníky nalákat nejen k moři, ale i do vnitrozemí. Zároveň motivuje turisty k dřívějším příjezdům, například v červnu jsou ceny oproti hlavní sezóně až o polovinu nižší. Z centra Prahy Sára Voldánová.
11: Kolínská nemocnice začala stavět pavilon urgentní medicíny. Vyroste na místě budovy, kterou stavbaři začnou bourat v následujících dnech. Odhad nákladů na stavbu třípatrové budovy a vybavení je zhruba za 1,25 miliardy. Vedle urgentního příjmu pro dospělé budou součástí taky operační sály, laboratoře a heliport. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
13: S Petrem Slívou.
0: No i s Adelkou vám přejeme pěkné středeční ráno a oba s Adelkou se na vás těšíme taky v sobotu na Konopišti v našem mobilním studiu. Ano, už v sobotu, ještě třikrát se vyspíme a je tady Konopiště. Nemáte vstupenky? Tak pozor, dneska je poslední den, kdy si je můžete ještě posloucháním Blaníku opatřit.
10: Hvězdy Konopiště
13: na Rádiu Blaník.
0: Kdo nezažil, neuvěří, kdo zažil, tak chce znovu. V sobotu Konopiště poslední vstupenky, dneska ve vysílání, jinak už jsou dávno vyprodané, už je nikde jinde neseženete. Jak je teda získat? No prostě tak, že si odchytnete dnešní hvězdu Konopiště. A kdo je tou hvězdou Konopiště, to by vám mohly napovědět tyhle ukázky. Jakmile dneska mezi 8 a 19 hodinou uslyšíte ve vysílání jakoukoliv písničku od dnešní hvězdy Konopiště, zkuste se dovolat na 800 109 109 po skončení písničky, když se dovoláte jako první, vyhráváte a v sobotu se uvidíme na Konopišti.
10: Koncert pro všechny bezva lidi.
13: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
14: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: Wrecking Ball a Miley Cyrus na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Hlebka svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí, to je kauza, která se v předchozích dnech hodně řešila. Naštěstí teda byla nalezena, restaurátorům se podařilo ji vykutat z betonu, kam ji zloděj zalil. A co teď s ní? Tak v sobotu se v Jablonném koná pouť a pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl potvrdil, že by lebka svaté Zdislavy mohla být zase k vidění.
2: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována. Budeme sledovat její další kondici, to znamená, je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, bych řekl, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
0: Takže možná jedna z posledních příležitostí, jak vidět lebku svaté Zdislavy v sobotu v Jablonném v Podještědí při pouti. A Mekyš Birka 22 dní, to je písnička, která vás z Blaníku čeká právě teď. Co čeká? Ona už hraje tady pode mnou, 8 minut po 8. Dobré ráno.

0: 22 dní a Mekeš Birka na Blaníku, 27 dní uplynulo od začátku května, je tady 27. květen, 84 let pro změnu dneska uplynulo od atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha a potom tady máme ještě jedno ohlédnutí do minulosti. Před 25 lety zdolal Roman Šabrla jako první desetibojař na světě hranici 9000 bodů, tak ať je pro vás dnešek taky úspěšný.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
0: Ale na sport to kvůli vedru asi moc nebude.
2: To asi ne, dnes nás čekají teploty opět sahající k tropické třicítce, 25 až 30 v maximech. Teplej bude na jihu Moravy, tady může být až 33 a na horách bude okolo 20. Jinak nás dnes čeká hezký den, jasno nebo skoro jasno. Jiná situace bude na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech, tady se sem tam může objevit i nějaká ta přeháňka.
0: No a my zdravíme všechny Valdemary, kteří dneska mají svátek a taky všechny Lucie a Marie, protože tohle je písnička od skupiny Lucie, která se jmenuje Marie.

0: se Svíčková. Jmenuje Svíčková.
1: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Abba, Mamma Mia, v dobrém ránu na Blaníku. Já jsem před chvílí objevil pro někoho možná Ameriku, ale já jsem to fakt netušil. Adel, když už jsi nasadila ty sluchátka, všimla jsi z toho někdy, že v tramvaji bývá na zemi písek?
1: Ne, to jsem se nikdy nevšimla.
0: Já jo, já už jsem na to narazil a teď na mě vykouknul na Facebooku příspěvek jednoho tramvajáka, který vysvětluje, jaká co slouží různě v tramvajích. A možná se vám to právě někdy stalo, že jste v tramvaji šlapali po písku a není to proto, že by měla zastávku u pláže, ale že pod sedačkami některých tramvají jsou zásobníky s pískem, které může tramvaják vysypat v případě blížící se nehody a urychlit brzdění, což se hodí třeba, když je mokro. Mm-hmm. Tak vidíš, takže kdyby se někdy šlapala v tramvaji po písku, tak víš, že tam není dětský koutek, že to není pro tebe, že si nemáš dělat bábovičky, ale že se to prostě někde vysypalo z toho zásobníku.
1: No já jsem si toho nikdy nevšimla, ale možná je to proto, protože nechodím bosa.
0: A nebo tak. No člověk na těch sociálních sítích občas najde i nějakou užitečnou informaci, která je vzdělá. A protože je dneska to 84. výročí atentátu na Heydricha, tak na téhleté facebookové stránce je i fotka z nedávné rekonstrukce akce pánu Gabčíka s Kubišem. Protože proběhla právě v tramvajové zatáčce, která už neexistuje, tak vznikla náhradní v pražském Hloubětíně. Jo, a mimochodem ta facebooková stránka má takový originální název Bloudinky věčně světého tramvajáka. Za chvíli už krátké zprávy. Za 9 minut bude 8:30. Rádio
2: Blaník. Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
7: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
7: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
12: Tak hurá na Vysočinu.
11: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
12: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
11: Skály a vyhlídky, co berou dech.
12: Rybníky, jezera i koupaliště.
11: Aktivní zábava i adrenalin.
12: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
11: Vysočina má co nabídnout.
12: Stačí si jen vybrat.
11: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
13: Tvůj pocit po projektu?
14: Jipi!
15: Jo!
13: Jé!
14: Jipi, jipi!
15: Jí!
13: Hornbach, s námi to zvládnete.
16: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
17: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
19: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
20: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
21: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
22: Počkej, v čí pr...
21: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
22: To zní hustě. Kde to je?
23: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
24: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
25: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
26: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
25: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
27: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
28: Blaník za volantem.
29: V Praze na východní spojce Pražského okruhu je silný provoz za nájezdem z D11 směrem k jižní spojce. Tady už v koloně se totiž teď čerstvě srazil osobák s nákladním autem a popojíždí se od sjezdu na Černý most. Se zdržením asi půl hodinky je třeba počítat na příjezdu do Prahy po D1, za sjezdem na Průhonice na 6. kilometru se došetřuje srážka 2 osobáků, v koloně se popojíždí od 15. kilometru a pozor dejte také na Mělnicku na výjezdu z Nové Vsi směrem na Straškov Vodochody, kde se také bouralo, jsou tam hasiči, záchranáři a policie. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
30: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz, kvalitní české ortopedie.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Obnovitelné zdroje energie budou důležitou součástí tuzemského energetického mixu. Největší podíl z nich přitom bude mít fotovoltaika. Vláda bude další rozvoj těchto zdrojů podporovat. Lidé zatím objednali dluhopisy České republiky za skoro 48 miliard. Na síti X to uvedla ministryně financí Alena Schillerová s tím, že největší zájem mají lidé o pětiletý fixní dluhopis. Černovice na Pelhřimovsku vyhlásili zákaz zalévání a napouštění bazénu z vodovodu. Bez vody se pak v neděli večer také kvůli uzavření dodávky a vyčerpání zásob ve vodojemu ocitli lidé v Doubravčicích na Kolínsku. Nedostatky v projektové dokumentaci oddalují stavbu nové porodnice ve fakultní nemocnici Brno. Analýza ukázala, že jsou tam rizika, která by znamenala výrazné prodražení stavby. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: No a my tímto začínáme další půl hodinu dnešního rána, ve které nás čeká třeba hokejové zpravodajství, tak se podíváme, jak to bude s tím čtvrtfinále. Taky pro vás budu mít takovou malou pozvánku k dnešnímu tajemnému roku a řekněme rovnou takovou malou nápovědu. A kdo ví, co všechno nás ještě čeká. Rozhodně za minutu bude půl deváté.

0: čase být.
1: Tak to bylo Dobrý kafe Lucie Bílé. My máme telefon. Proč máme telefon?
2: Hvězdy konopiště na Rádiu Blaní.
1: Hodně vás volá, ale jenom jeden může být první. Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková. Halo, halo, kdo je tam?
3: Dobrý den, tak Lukáš.
1: Lukáši, proč nám voláte?
3: No, slyším akorát Lucie Bílé, která má vystupovat na konopišti.
1: Jo, no to má, to je pravda. A proč voláte zrovna po Lucce Bílé?
3: Že by to byla výherní.
1: Jo, že by to byla výherní. Jako máte pocit, že by mohla být dnešní hvězdou konopiště? Já dám ještě jednou ty ukázky, jo? Já si myslím, že je to úplně jasné. Dvě vstupenky na oslavu 27. narozenin Blaníku jsou vaše.
4: No, vstupenky jsou dvě. Koho vezmete sebou?
3: Manželku.
4: Manželku. A už jste byli na konopišti?
3: Byli jsme.
1: Byli jste, takže víte, do čeho jdete, protože tohle je to návykové, že jo?
3: Ano, ano.
1: Řekněte mi, Lukáši, na koho se těšíte nejvíc?
3: Michala Davida.
1: Na Michala Davida. A klidně se těšte i na Lucku Bílou, protože to tam bude taky, jak jsme si právě řekli. A bude tam Jirka Korna, spousta dalších a dalších. Tak se na vás v sobotu těšíme, zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
3: Děkuji, mějte se naslyšenou.
1: A důležitá zpráva, ještě jsou ve hře další vstupenky, ještě úplně nekončíme. Dnešek je posledním dnem, kdy si je můžete vyhrát, ale dobře, poslouchejte Blaník.
2: Koncert pro všechny bezva lidi.
5: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonašku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: 19 a František Nedvěd na Blaníku a zítra čtvrtfinále hokejového mistrovství světa. No a více už Monika Holubová.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezké ráno, čeští hokejisté vyzvou v rozhodující bitvě Finsko. O čtvrtfinálovém soupeře rozhodl včerejší souboj s Kanadou, které národní tým nakonec podlehl 2-3. Český tým se nedal úplně zadarmo, na začátku dokonce vyhrával o 2 branky. Zámořský tým ale nehrál úplně naplno, protože měl nejen jistý postup z prvního místa, ale i čtvrtfinálového soupeře v podobě Spojených států. Nakonec v utkání přepnul na vyšší tempo a hlavně díky kombinaci Crosbyho a Celebriniho zařídil 3 body pro sebe. Čeští hokejisté tak skončili v tabulce 3. Během dneška se musí přestěhovat do Curychu, aby tam zítra v 16:20 vyzvali v boji o vše našlapané Finsko. Český tým se v základní skupině spíš trápil, i tak ale může překvapit. Podle mistra světa a olympijského vítěze Jana Čalouna podobně jako to bylo v Nagánu.
3: No tak nejintenzivnější vzpomínka je to samotný vítězství, protože to vždycky říkám, nikdo od nás nic nečekal. Ten tým byl složený půlka týmu z NHL, půlka týmu z Evropy a vlastně to bylo umocněné ještě tím, že to bylo velký překvapení, že jsme tam vyhráli, takže samotný to vítězství a ta atmosféra té olympiády.
2: Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Kanada se Spojenými státy. Norsko půjde na Lotyšsko a Švýcarsko vyzve Švédsko. Tolik hokejový speciál, další bude před 1:30.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: No tak doufejme. A za chvíli malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku. Za 3 minuty bude 8:45.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
14: Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady.

0: Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Tajemný rok.
1: Která nás přenese do minulosti a úplně konkrétně do jednoho tajemného roku, ze kterého budou pocházet všechny písničky, které si mezi 9. a 10. hodinou budeme na Blaníku hrát. A taky jste poprvé mohli vidět film, ze kterého je tahle ukázka.
2: Tak tohle je Eva Šálková, která se k nám přistěhovala. Střičan.
3: Tu si zamlouvám.
1: A více po 9. Teď je 8.50 a tohle je Gret Gates. Vy jste s Blaníkem.

0: Anyone who finds a Garrett Gates na Blaníku. No a teď ještě k té příští hodině, kdy budeme společně hledat tajemný rok. Budeme hledat rok, ze kterého pochází třeba tahle písnička. Nebo tahle. A nebo tahle. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté, teď je 8.54. Radio Blaník.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Blaník, počasí. Radio
9: Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Ani dnes si sebou nezapomeňte vzít sluneční brýle. Bude většinou polojasno, odpoledne místy přechodní až oblačno a naměříme letních 26 až 29 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
9: Silný provoz zůstává na příjezdu do hlavního města po D1. Za sjezdem na Průhonice na 6. kilometru se došetřuje srážka dvou osobních aut. V koloně se popojíždí od 15. kilometru asi 20 minut. A na nájezdu z Pražského okruhu na D1 na 10. kilometru ve směru do Brna provoz zablokovala také dopravní nehoda. I tady počítejte s dalším zdržením. Na Praze východ se pak jede pomalu na výjezdu z Líbeznic směrem do Bořanic. Tady se vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu a předávám slovo Monice, jsou tu zprávy.
14: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Rodičovský příspěvek se v budoucnu zvedne. Česká muniční iniciativa pošle na Ukrajinu další munici. Turnov se obává potíží v dopravě.
15: Radio Blaník.
16: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Všechny budoucí maminky potěší příjemná směna. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Jeho cílem je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi. O kolik se částka zvýší, výmluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
17: Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc korun na 400 tisíc korun pro domácnosti s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně rodí dvě nebo více dětí, by se celá částka zvýšila ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun.
16: Změna se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027. Česká muniční iniciativa letos dodá Ukrajině milion kusů velkorážní munice. Podle agentů agentury Reuters to uvedlo české ministerstvo obrany. Jedná se o munici, na kterou jsou už uzavřené smlouvy. Dodávky by ale mohly být vyšší, pokud iniciativa získá další peníze. Starosta Turnova se obává kolapsu dopravy ve městě, a to po dokončení D35 do Úlibec na Jičínsku. Nová silnice v Turnově hotová nebude. Krajské zastupitelstvo svým usnesením znovu podpořilo severní trasu Českým rájem. D35 má být alternativou k přetížené D1. Evropská unie a několik evropských států si předvolali ruské diplomaty. Důvodem jsou pohrůžky nových úderů na Kyjev. Rusko v pondělí opět vyzvalo zahraniční diplomaty i další cizí občany k opuštění ukrajinské metropole s tím, že ruská vojska přistupují k systematickým útokům na Kyjev, a to v odvetě za ukrajinský útok na okupovaný Starobelsk. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
8: Tajemný rok a Petr Slíva
15: na Rádiu Blaník.
0: A s Adél vás zveme do tajemného roku, po kterém budeme i dneska pátrat mezi 9. a 10. hodinou. 800 109 109 telefonní číslo, na které když zavoláte, tak se můžete rozdělit o své tipy a vzpomínky, nebo to dávejte do SMS a posílejte na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Kelly Clarkson a Heartbeat Song.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A před chvíli kabáti a houby magický. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, prosím vás, pěkně, tady Marta z Olomouce. Já bych tipovala rok 2000.
0: 2000 tipujete, Marto. Co jste dělala v roce 2000?
3: V roce 2000 mi bylo 40 let.
0: Tak vám moc děkuju. A krásný den do Olomouce, to je moje oblíbené město.
3: Naschledanou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Napsal nám třeba Samuel, ten si myslí, že dnes se vracíme do tajemného roku 2015.
0: Dobře, díky.
4: Potom nám napsali Černilováci, zdravíme do Blaníku a podle písničky od Krištofa si myslím, že se jedná o rok 2015.
0: Tak, 15, dobře.
4: A stejný rok nám tady typuje i Iveta z Pivína, která ten rok byla na dovolené v Egyptě.
0: Díky, tak třikrát 2015, jednou 2000 a uvidíme, co s tím udělá ta první slovní nápověda, která se týká filmu. Tohoto filmu.
5: Hele, co jsem tady našel?
6: Zahrajem si Vibiku.
7: Jo, Vibika.
0: Jo, Vibika, která se dostala i do názvu tohoto filmu. Natočil jej Petr Nikolájev podle knížky Michala Vývega a jmenuje se Vybíjená.
8: Upřímně jí miluješ. Zároveň jí úplně stejně upřímně chceš přibližně po každý druhý její větě zabít.
9: A ty jsi taky mámu miloval?
10: Tak miloval, jo. Byl krásný, je krásný.
9: Takže jste ji vlastně milovali všichni tři.
0: Český film Vybíjená, natočený podle knihy Michala Vývega, má premiéru 12. března tajemného roku a ve Vybíjené si zahráli třeba Ondřej Sokol, Michal Suchánek, Richard Genzer, Simona Krajnová, Simona Babčáková a tak dále. Ještě jedna ukázka.
11: Prvního polivku přece nezáleží na tom, jestli byl někde v zahradě nebo za švédskou bednou.
12: Ty se s někým líbila v tělocvičně. A tak s Vujerovou, ty vole.
0: Tak co, ve kterém roce měla Vybíjená premiéru? Zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118 a z tohoto filmu pochází i tahle písnička. Kateřina Podholová ji zpívá a jmenuje se Mezi řádky.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias a El Perdón na Blaníku v tajemném roce.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: V roce, kdy jste poprvé mohli vidět taky film Petra Nikolájeva, natočený podle knihy Michala Vývega s názvem Vybíjena, měl premiéru na jaře tajemného roku. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, Petře, Jirka.
0: Jirko, jaký máte tip?
2: Já si myslím, že podle písničky Huby Matlický je to rok 2015.
0: Tak 2015. Píšu si, co jste dělal, Jirko, v roce 2015?
2: No, pro mě to byl zlomový rok. Já jsem v únoru změnil zaměstnání, v září jsem se ženil a v prosinci se mi narodila dcera v tom roce.
0: To je dost zlomový rok teda. To jste měl plné ruce práce, doslova, ano, do písmene. Ano. Moc vám děkuju, Jirko, mějte se krásně, nashledanou. A dál pojďme na SMSky.
3: Já přidám další čárku k roku 2015. Podle filmu Vybíjená to typuje Pavla z Rakouska.
0: Děkujeme, Pavlo.
3: Potom nám napsala Hana z Petrovic, ta si typuje stejný rok a napsala ten rok se mi narodila první vnučka a v den svých 50. narozenin jsem se po druhé vdávala.
0: Díky za vzpomínku.
3: A potom přidám ještě tip od Modřinky z Liberce. Ta typuje stejný rok, ale napověděla jí kapela Kabát a napsala, v tomto roce se vdávala naše dcera a po svatbě se dozvěděla, že je těhotná.
0: Díky, díky. Ať už vám napovědělo cokoliv, zavolejte nám to na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118. Třeba vám napoví i tahle písnička od skupiny Krištof. Jmenuje se Ty a já.

0: Srdce být, tak se jmenuje album skupiny Krištof, které vyšlo v tajemném roce, na kterém byla i tahle písnička. Ty a já.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: A vy jste možná v tajemném roce byli na novém českém filmu, tehdy novém českém filmu, který měl premiéru 12. března tajemného roku. Byl natočený podle knížky Michala Vivega a jmenuje se Vybíjená, to byla dnešní první slovní nápověda. Pojďme k dalším tipům. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťo, já si myslím, že je to 2020.
0: 2020, a co jste dělala v roce 2020?
3: Byli jsme na Kamzíku.
0: Co to je?
3: V Jeseníkách, takového. Ah,
0: no dobře, dobře. Můžu jenom křestní jméno, kdo volá?
3: Jo, Jitka z Omnice u Tišnova. Já tou cestou pozdravit manžela Jaroslava.
0: Tak zdravíme Jarka, krásný den oběma, naslyšenou.
3: Ahoj.
0: Pojďme na SMSky, Adel.
4: Já přidám tip na rok 2014, ten nám tady poslala Ivona z Prahy.
0: Díky.
4: Ivana z Písku typuje rok 2015 a stejný rok nám tady typuje Vláďa z Plzně podle filmu Vybíjená a napsal: v srpnu tohoto roku jsem se stěhoval do nového bytu.
0: Děkujeme za vzpomínku. A jakou máte vy? Napište nám to na 600 318 118, anebo rovnou brnkněte na 800 109 109. Pokecáme. Za chvíli další nápověda a další písnička z tajemného roku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz pro vás máme další zajímavé povídání a rovnou dva díly o Švýcarsku s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. Probrali jsme, jak strávit ve Švýcarsku aktivní dovolenou a taky horu Rigi.
6: Rigi je hora, která se říká královna hor, protože jak je v tom centrálním Švýcarsku, tak i na břehu jezera. Byla vlastně první, kam se takový ty romantici vydali, jako byl to takový ten první cíl cestovatelů typu Goethe a Mark Twain a královna Viktor a tak, to bylo oblíbené. A nebyl zase tak dramaticky neschůdnej a vysoký a nádherné výhledy odtud. Takže královna hor nad jezerem Lucenským s výhledem na 13 jezer.
5: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
10: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
11: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
12: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
11: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
12: Více na herman.cz.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
15: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v Zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
18: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
19: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
20: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
21: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
22: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
23: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
24: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Si jamais
1: j'oublie. Rappelle-moi le jour et l'année.
0: A zas. A písnička z Tajemného roku.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
0: Už jsme si dnes zahráli taky Houby magický od Kabátů. Měli jsme tady Krištof, ty a já. Taky písničku od Kateřiny Podholové, která se jmenuje Meziřádky, což je písnička, která zazněla ve filmu, který měl v Tajemném roce premiéru. Ten film se jmenuje Vybíjená a byl natočený podle knížky Michala Vývega. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Já tě zdravím, opět ze Světlé hory. Jelikož jako první zazněly Houby magický od skupiny Kabát, na jejich koncertě jsem byl v Brně, tak mi automaticky naskočil rok 2015.
0: A užil ses koncert?
4: Máznej koncert. To jsem ještě vstupenku vyhrál.
0: Ještě navíc, no ježišmarja, tak se počítá. Měj se pěkně, ahoj.
4: Taky ahoj a pozdravuji Aďu.
0: Aďo, pozdravuju tě a rovnou nám naservíruj další SMSky.
5: Napsala nám Hanka z Hradce Králové, ta typuje rok 2015 a to je rok, kdy se jí narodil syn.
0: Díky.
5: Přidám další čárku k roku 2015, tu nám poslal Karel z Černovic.
0: Díky, Karle.
5: A potom tady mám ještě jeden tip na rok 2016 a ten nám poslal Vlasta z Brna.
0: 2016 mám zapsáno a jdeme na další nápovědu, tak poslední SMSka byla z Brna, tak tentokrát půjdeme trošku na sever, nebo trochu víc na sever. Ve Studence na Novojičínsku 22. července tajemného roku došlo na blízkém přejezdu k železniční nehodě.
6: Dva lidé zemřeli při raní nehodě pendolína u Studenky na Novojičínsku. Vlak na přejezdu narazil do kamionu. Jeden člověk zemřel na místě, další po příjezdu záchranářů. 13 lidí je zraněných, někteří z nich jsou podle lékařů v ohrožení života. Mezi nimi je zřejmě i strojvedoucí.
0: Tak pendolino jedoucí na trase Bohumín Františkovy Lázně se srazilo s kamionem, který byl naložený plechy a který uvízl mezi spuštěnými závorami. A tady ještě jedna vzpomínka.
7: Já jsem v šoku, i když jsem seděla vzadu, tak...
8: To byla bomba, tma, plný ten dymu byl vagón a to bylo všechno. Potom se to zastavilo tam na konci.
0: Tak i tohle je vzpomínka na tajemný rok. Víte, ve kterém roce se nacházíme?
2: Našli jste rok vašeho života?
3: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603

0: 50 odstínů šedi, tak se jmenuje film, ve kterém zazněla tahle písnička od Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Řeč už byla ale o jiném filmu, o filmu natočeném podle knihy Michala Vývega s názvem Vybíjená, který měl premiéru v tajemném roce a připomněli jsme si bohužel železniční nehodu na přejezdu ve Studence na Novojičínsku. A tady jsou další tipy. Tak, pojďme na ně. Zkusíme nejdříve telefon. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, Petře. Tady je Zdeňka ze Šluknova.
0: Ano.
1: A já podle té poslední nápovědy Studenka no. Rok 2015.
0: A jakou máte spojitost vy ve Šluknově se Studenkou?
1: To žádnou, ale nevím, tak to zasáhlo asi hodně lidí.
0: Máte prostě ten pocit a sledovala jste to tehdy.
1: Ano, velmi jsme to prožívali.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
1: Ty taky, nashledanou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
2: Napsal nám třeba Erik Slustice, ten podle nehody pendolína typuje rok 2015 a napsal, v tomto roce jsme si užívali našeho prcka Erika, kterému byly krásné 3 roky.
0: Děkujeme.
2: Potom přidám tip od Petra ze Světle u Boskovic, ten taky typuje rok 2015 a napsal, ten rok jsem se ženil a narodil se mi první syn.
0: Díky.
2: A čárku k tomuto stejnému roku typuje i Verča, ta typuje podle filmu Vybíjená a napsala, v tomto roce jsem měla 2 větší události a tou byla maturita a narození mého syna.
0: Důležitý rok, díky moc. Ještě jednu nápovědu vám dlužím. Tak ze Studenky teď pro změnu do Prahy. Po 8 letech výstavby byl 19. září tajemného roku dán do provozu tunelový komplex Blanka v Praze.
3: Komplex Blanka je v provozu. Nejdelší městský tunel v Evropě otevřela Praha po 8 letech od začátku stavby a o 4 roky později, než původně plánovala. Nevyšel ani rozpočet. Z předpokládaných 29 miliard poskočil až ke 43.
0: A tehdejší primátorka Adriana Krnáčová se omlouvala.
4: Omluvím se všem Pražanům za to, za všechny útrapy.
0: Tak Blanka v provozu, to byla poslední nápověda, ještě chvilku můžete volat na 800 109 109 a psát na 600 318 118. Tajemný rok na Rádiu Blaník.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meruníky

0: včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Celibát od slzy. Poprvé jste mohli tuhle písničku slyšet v roce, po kterém pátráme celou tuhle hodinu.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ale už za chvilku to rozklepneme, ale teď ještě vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, to je Libor.
0: Ahoj, Libore, jaký máš tip?
3: Libor Základňák. Prosím, tohle je určitě 2015. To jsem slavil 40.
0: A co tě přimělo k tomuhle typu zrovna? Která z nápověd nebo písniče?
3: Bohužel ta nehoda, protože pak jsem byl v těch zprávách, říkám se, co je to za hlupáka v tom kamionu, vlastně ta kabina vlastně tam ta lánu vznikla se širou za dva rukama. Nechápu, proč neprodazují závory a jsem odjel.
0: No, asi nechápe nikdo. Díky moc, měj se krásně, Libore, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, Peťo.
0: Pojďme na poslední SMSky.
4: Já tady dám tip na rok 2015 a to typuje Renata z Prahy podle skupiny Krištof. Napsala, v tomto roce jsem se seznámila se svým přítelem, se kterým jsem dodnes.
0: Díky, Renato.
4: Potom přidám tip na rok 2014 a ten nám poslala Kačka z Prahy.
0: Tak, 2014 píšu.
4: A pak tady máme jeden anonymní tip ještě na rok 2016.
0: Tak, 16. Tak já to zhrnu. Vybíjená v kinech, železniční nehoda na přejezdu ve Studénce a otevření Blanky v Praze. To byly nápovědy, které dnes zazněly. Vy jste typovali rok 2000 rovných, 2014, 2015, 2016, 2020. No tak typu je poměrně dost. Nicméně nejvíce čárek mám u roku 2015. A dnešním tajemným rokem je rok...
1: 2015.
0: Je to tak.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: To je z dnešního tajemného roku vše. S Adélkou se na vás těšíme zase v zítřejším Dobrém ránu na Blaníku po 6. hodině. Za chvíli už dopolední vysílání a Pepa Černý. A ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 2015.

0: Posloucháte Rádio Blaník. Tohle byla Zara Larsson. Kdyby tady teď byl Robert Záruba, možná by řekl Zara Larsson. Těžko říct. A my si budeme dál hrát hlavně hezky česky. Hana Zagorová zaspívá. A to by nebylo tak. Taky Karel Gott. Kávu si osladím. A Petr Hapka s Janou Kiršner. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10. Rádio
1: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
3: Přeji vám pohodové dopoledne, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Máme před sebou další letní den, už teď se teploty pohybují kolem 20 stupňů, odpoledne pak postupně vyšplhají až na 29 a bude většinou polojasno. Tolik o počasí, teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
4: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
2: Blaník za volantem.
3: Na příjezdu do Prahy je dnes provoz především na dálnici D1, teď čerstvě pozor na 26,5 kilometru, kde se vyšetřuje hromadná srážka dvou osobních aut s dodávkou. Přibrzdíte i na nájezdu z Pražského okruhu na D1, tady na 10. kilometru blokuje provoz nehoda osobáku s dodávkou a silný provoz je hlavně mezi 25. a 18. kilometrem, ztratíte 20 minut. Podobně pozor i na příjezdu do Prahy po D5, od 5. kilometru je kolona asi na čtvrt hodinky. Tolik dopravní servis, teď už se zprávami, je tu Monika.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Byty i domy dál prudce zdražují. Plaga chystá změny ve vysokém školství. Pražané můžou dosáhnout na dotace týkající se vody. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Bydlení za posledních 15 let zdražilo víc, než stouply mzdy. Dostupnost vlastního bydlení se tak výrazně zhoršila. Mezi lety 2010 a 2025 zdražilo o 158%, což je skoro třikrát víc, než byl průměr v Evropské unii. Průměrné mzdy v Česku pak podle dat Eurostatu vzrostly od roku 2010 o 106%. Na ministerstvu školství chystají revoluci na vysokých školách. Nový vysokoškolský zákon má zcela změnit jejich fungování. Vedení univerzit zásadně ovlivní zcela nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Víc pravomocí získá rektor a stát si bude moci objednat třeba vyšší počet absolventů. Rada vysokých škol varuje před ohrožením nezávislosti. Záložní operační centrum záchranné služby považuje liberecký hejtman za zbytečné. Jeho vybudování podle Martina Půty nařizuje legislativa. Kraj ho staví v Jablonci nad Nisou a jen za vybavení dispečinku zaplatí včetně servisu 74 milionů korun. Přitom ale hrozí, že zůstane nevyužité. Celkově pak nová základna přijde na víc než 160 milionů. Pražané můžou nově žádat o dotaci na nádrže na Dešťovku. Pomůžou tím ochlazovat město a zároveň snižovat energetickou náročnost budov. Kdo má na tento finanční příspěvek nárok, ví mluvčí města Tadeáš Provazník.
8: O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných domů, bytů a bytových domů. Dále také bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, které vlastní nebo užívají nemovitost na území hlavního města. Dotace pokrývá maximálně 50% způsobilých nákladů a je vyplácena zpětně po předložení dokladu o realizaci.
7: Příjem žádostí proběhne od 1. července letošního roku do konce srpna toho příštího. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
6: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, necelá půl minutka zbývá do 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku je tady naše Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká, takže se něco dozvíme. No a taky můžete něco získat. My totiž budeme hrát víc nebo míň v této hodině. Tak si počkejte na heslo, třeba vyhrajete balíček. od Farmaparku u Toma v Letcích u Plzně. Teď je tady Hana Zagorová. To by nebylo fér. Tak a je přesně 10. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Mistr Karel Gott, kávu si osladím.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A teď je tady mistryně Samira. Tentokrát se s námi vydá údajně až daleko, daleko do minulosti. Ale začneme u mentora. Tak povídej, Samči.
3: Mentor je člověk, který někoho vede, radí mu a předává mu své zkušenosti. Často si za to tito lidé nechají i platit a mají to jako povolání. Není to učitel, ale spíš takový zkušený průvodce, který vás může nasměrovat ať už ve sportu, umění nebo v jiném zaměstnání. No a i dnes se podíváme do antické mytologie. Když řecký král Odysseus odcházel bojovat do trojské války, věděl, že bude na spoustu let pryč. Doma po něm zůstala manželka Penelope a malý syn. Odysseus proto požádal svého přítele mentora, aby se o jeho syna staral. Vychoval ho a pomohl mu stát se dobrým a moudrým mužem. Mentor nebyl žádný válečník, jeho síla byla v rozumu a v zkušenostech. Během Odysseovy dlouhé nepřítomnosti se situace doma ale zhoršovala, do paláce začali chodit nápadníci, kteří chtěli získat Penelopu i království, no a náš syn byl malý, nejistý a nevěděl, jak situaci zvládnout. Mentor syna pozbuzoval a radil mu, jak převzít odpovědnost. No a tak syn díky tomuto vedení postupně dospěl a když se otec vrátil, pomohl mu dát království zase dohromady.
0: Tak, zase víme o něco víc. Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A my se teď podíváme do úval. Tohle je Divoký byl a malování na Blaníku.

0: Petr Hapka, Jana Kiršner, Bude mi lehká zem na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, jdeme si opět hrát. Víc nebo míň. Tento týden pro vás mám ten balíček od Farmaparku u Toma v Letcích u Plzně. Je tam rodinný vstup 2 plus 2, to znamená dva dospělí, dvě děti, plastový kelímek, propiska, pastelka, píšťalka, klíčenka a ještě plyšové zvířátko se šátečkem Farmaparku u Toma. Tak pokud se chcete zúčastnit, máte u sebe telefon a pozorně posloucháte Blaník, tak napište SMS-ku na číslo 603 118 118, napište celé své jméno, potom město nebo obec, odkud jste, a následně heslo. A já tak tady koukám na Farmapark u Toma na internetu a koukám, že velkým plusem je občerstvení přímo v areálu a můžete si tam dát třeba párek v rohlíku, pizzu nebo toast. Tak heslo je pro dnešek pizza. Jsem zvědav, jak to napíšete. Bacha na ta z. Tak pište 603 118 118, no a potom dávejte pozor, já budu dvěma z vás volat, tak to zvedněte. Opět a Radeček, bratři, za malou chvilku a taky Blaník 25, to je ta naše narozeninová, slunce dál svítí.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
13: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
15: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
16: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene mám raky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz
17: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
18: Tak co dělá mladej?
19: Ale včera jsem mu málem nařezal.
18: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
20: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
21: Inspirující prostředí.
22: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
21: A šéf, se kterým je radost pracovat.
22: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
21: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
22: Jednoduše, rychle a přehledně.
21: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
22: Bezva práce.

0: Naše narozeninová písnička k 25 letům Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: A je to tady nejklíčovější otázka celého dopoledne, víc nebo míň. Přátelé, mám pro vás opět ten balíček od Farmaparku u Toma v Letcích u Plzně. Jsou tam vstupenky, dvě dospělé, dvě dětské, kelímek, propiska, pastelka, píšťalka, klíčenka, plyšové zvířátko se šátečkem Farmaparku. A já vám chci ještě říct, že ve Farmaparku u Toma je 140 zvířat, 35 druhů, to už víte, protože jste poslouchali včera a předevčírem. Mají otevřeno úplně každý den a je tam taky spousta občerstvení, včetně pici, což byla taková takové naše heslo, řekněme, které napsali dva naši posluchači. Ono teda to heslo napsalo spousta posluchačů, ale dva jsme vybrali. Tak první je Zdeňka, která je ze všech chlap. Zdeňko, dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
0: Máte se dobře?
3: Máte
0: skvěle. Že jo, krásný počasí.
3: Ano.
0: Tak jo. No a na telefonu je taky Pavel, který by měl být z Březové u Karlových Varů. Pavle, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás.
0: U vás taky všechno v pořádku?
4: Krásně svítí sluníčko.
0: Tak pojďme si zahrát. Zdeňko, dávejte pozor a rychle odpovězte, jo?
3: Ano.
0: Kolik je adoptovaných zvířátek ve Farmaparku u Toma?
3: 50.
0: Kolik? 50 říkáte?
3: 50.
0: 50. Dobře. Pavle, víc nebo míň?
4: Já bych řekl míň.
0: Míň, jo? No tak Zdeňko, to vám stačilo úplně. Co, máte radost?
3: Ano, má. Děkuju.
0: No, nemáte za co. Prosím vás, tak těch adoptovaných zvířátek je ve Farmaparku u Toma 86.
4: No, ty
0: blá. To je co, Pavle?
3: Ano.
0: No tak Pavle, já vám pošlu aspoň CDčko, jo.
4: Ano, děkuju.
0: A moc vám děkuju za účast, mějte se krásně, nashledanou.
4: Taky naslyšenou.
3: No, nashledanou.
0: No a Zdeňko, od vás už taky všechno mám, tak si to užijte ve Farmaparku u Toma, protože tam
3: děkuju.
0: Je krásně a nashledanou, díky.
3: Děkuji,
0: nashledanou. Tak jste to slyšeli, přátelé, další dva sympatiáci a už máme výhru. Zdeňka Tomanová vyhrála, přestože to o 630 zvířátek netrefila. I to se může v této hře stát. No a budeme hrát opět zítra a ještě pozítří, protože dneska je prostředek pracovního týdne, tedy středa, a to znamená, že konopiště už se blíží.
2: Víc nebo míň.
1: Tipněte si a vyhrajte. Hrajeme každý všední den u nás na Blaníku.
0: A hlavně si hrajeme. Třeba Roy Orbison za chvilku zaspívá Pretty Woman.
5: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
6: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
7: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
6: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
16: Aby stavba šlapala, musí to lítat.
11: A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
17: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
18: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
19: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
20: Senkor.
21: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů.

0: Takový ten pocit, když je ve studiu 27 stupňů Celsia a hraje vám k tomu vánoční písnička. Tři oříšky a Iveta Bartošová na Blaníku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Dan Landa zaspívá Touhu.
1: Touha je žít, zůstat a neodejít. Touha...
0: Dorazí taky Tomáš Klus.
2: Ty nezvedáš mi telefon.
0: Ale zvedám to mé. Michal David zaspívá Hvězda konopiště.
3: Když jsou doma galeje, tak nejlepší je makat jako šrouf.
0: Tak při středě to chce makat jako šrouf, ale pak si odpočineme o víkendu. Už pátek je vlastně taková malá sobota. No a ta sobota, která nastane, ta bude opravdu velká. Největší z celého roku. Protože bude konopiště a tam bude hrát a zpívat i Michal David. Hrajeme vám hezky česky, teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a kousíček bude 11.
4: Radio Blaník.
5: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
6: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Happy Sport!
9: Půjčovna a Service Call.
11: Radio Blaník, počasí.
12: Radio Blaník.
13: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. I v našem regionu bude dnes opět celkem vedro. Očekáváme většinou polojasno s teplotami od 26 do 29 stupňů. Příjemný by mohl být ale vítr, který má podle předpovědi foukat až do večera. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
14: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
11: Blaník za volantem.
13: Silný provoz je stále na příjezdu do hlavního města po dálnici D1. Teď aktuálně pozor na 26,5 kilometru, kde se vyšetřuje hromadná srážka dvou osobních aut s dodávkou. Popojíždí se už od 28. kilometru. Na nájezdu z Pražského okruhu na D1 na 10. kilometru provoz zablokovala srážka osobáku s dodávkou. Silný provoz a kolona je už mezi 23. a 18. kilometrem a zdržíte se i na Táborsku na příjezdu do Veselí nad Lužnicí od Drahova. Tady jsou v sobě dva osobáky. Tolik dopravní servis, teď pokračují zprávy s Monikou.
15: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
11: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: V Česku stoupá riziko vzniku požárů. Sněmovna dnes může jednat pozdě do noci. Nová lanovka na Petřín sklízí i kritiku.
12: Radio Blaník.
17: Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. V Česku se kvůli chybějícím srážkám prohlubuje půdní sucho. K tomu se nyní přidaly i vysoké teploty a tak roste požární riziko. Podle hasičů je v těchto dnech i kvůli silnějšímu větru velmi vysoké. Nejvíc větrno až 55 km v hodině bude dnes a také v sobotu. Vysoké riziko šíření požáru hrozí hlavně v Čechách a na jižní Moravě. Sněmovna má na programu změny v penzijním spoření a novelu stavebního zákona. Kromě toho by se mohly dostat k návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Na začátku zasedání poslanci rozhodli, že budou moci jednat do noci. Duševně nemocní na Opavsku mají šanci na samostatnější život. V Lučíně pro ně vzniklo nové chráněné bydlení, kde se v přirozeném prostředí za dohledu odborníků můžou učit soběstačnému životu. Jak místo vypadá, prozradí mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Berklenová.
10: Novostavba na ulici Okrajová je dvoupodlažní a je částečně podsklepená. Pro klienty je zde 8 samostatných pokojů rozdělených do dvou bytových jednotek. Každá z nich má společné obytné prostory s kuchyňskou linkou a hygienické zázemí. Projekt počítal i s kanceláří personálu, technickým zázemím a dvou garáží v suterénu.
17: Bydlení je určeno lidem od 18 let s diagnózami, jako je schizofrenie, psychotická afektivní porucha anebo organický psychosyndrom. Zbrusunová lanovka na Petřín v Praze by mohla začít vozit první cestující už na konci léta. Musí ale získat všechna potřebná povolení. Na projekt se ale valí podle serveru iDnes.cz kritika. Hlavně v souvislosti s prostlenou kabinou, skleněná je totiž i střecha. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkuju moc krát, Moni.
18: Pepa Černý
19: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Tak máme středu 27. Sanitka. Pořád se něco děje, jak se říká, i u nás na Blaníku. Hrajeme vám hezky česky, takže si zaspíváme. No a za malou chvilku dorazí kolega Petr Slívar, naše ranní hvězda, maratonec a taky sympaťák. On totiž objevil další zlaté české ručičky. To on vždycky takhle po 11. na nějaké narazí, tak nám je představí. No a budeme si taky trošku povídat, ale hlavně zpívat. Tohle je Dan Landa. A jeho muzikálová touha. Pokud byste chtěli vidět muzikál Tajemství Dana Landy, tak vyražte do divadla Kalich, protože tam ho hrají. A taky tam hrajou Biograf lásku. To jsou zase písničky Hanky Zagorové. A já už mu do toho nebudu mluvit. Hezké dopoledne. Je to...

0: Adel, tak takhle to zní, když má někdo zlato v hrdle. A expert na zlaté české ručičky, to je Petr Slíva. Tak Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Monikou Jankůj. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dovolal jsem se vám do Brna?
4: Ano, kousíček za Brno.
3: A já teda prozradím, co děláte. Vy se věnujete keramice, věnujete se smaltu, věnujete se sklu a taky pořádáte výtvarné a řemeslné kurzy právě v Brně pro všechny kreativce. Říkám to dobře?
4: Jo, úplně perfektně.
3: Když se k vám přihlásím do kurzu, co mě čeká teda?
4: Čeká vás asi jenom to vzít dobrou náladu a přijít k nám a odhodlat se. On se občas někdo potřebuje jako odhodlat. Ale potom vlastně, když k nám přijde, tak já teda jako mám heslo, že v každém kurzu musí mít ten člověk všechno od nás nachystaný, všechno mu ukážeme, naučíme ho a odchází s hotovým výrobkem a ví, jak ho udělal.
3: Ano.
4: Jak vlastně by to řemeslo nějak vypadá a kdyby se tomu chtěl věnovat, tak určitě odchází s informací, kde třeba koupit materiál a pokud to jde, pokud tomu není potřeba nějaký složitý stroj, tak aby to mohl prostě pokračovat a vyrábět si doma pro radost a tak dál.
3: Pojďme se věnovat některým tématům, nebo na jaká témata ty kurzy pořádáte třeba?
4: No úplně největší zájem je prostě o keramiku momentálně a hlavně o točení na kruhu. Co třeba je další, tak jsou techniky Tiffany, vitráže, to mám perfektní lektorku, která to krásně umí a živí se tím, je speciálka. Mě teda baví ten smalt, takže prostě smaltování šperku nebo na starý plechačky, děláme nějaký nový vzory. Mám super kamarádku košíkářku, která k nám jezdí učit košíky, jak se pletou. Úplně jakoby jednoduchý, samozřejmě až po té složitosti pro pokročilý. Pak máme vlastně Zuzku Krajčevičovou kamarádku, která k nám vozí razítka svoje originální na textil, takže to se dělají úplně super, jako originální trička a všechny možné látky, a pak z toho zase šijou ženský. A já jsem teda obnovila trošku kurz, co jsem dělala před 15 lety s modrotiskem,
3: no.
4: Že tady máme kousek vlastně Danzingerový modrotiskovou dílnu, tak si od nich vlastně necháme poslat látku a tu jejich rezerváž, ale vlastně řádíme si po svým jakoby v uvozovkách moderně.
3: Protože jsem muž, tak se musím zeptat, hlásí se chlapy?
4: Jo, už se hlásí chlapy.
3: A o co mají zájem nejvíc?
4: Složení jakoby na nějaký tisky na textil asi ne, ale šperkařinu, chlebařinu, když to říkám takhle, a na keramiku, to jako chodí u chlapy.
3: Tak dobrá zpráva, kdyby se k vám do kurzu chtěl někdo přihlásit, jak to má udělat?
4: My máme vlastně něco jako e-shop, dalo by se říct. Adresa je www.dilna-matilda.cz.
3: A kdybyste to nestihli, najdete to i na našem webu po skončení rozhovoru. Tak já vám popřeju hodně štěstí, ať se vám daří. A mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, moc krát děkujeme. Přátelé, když jsme loni plánovali konopiště, tak jsme volali Igoru Tymkovi a ptali jsme se ho. Igore, přijedeš s kapelou na konopiště? Ano, alebo nie? A on říkal ano. No tak přijede a zahraje. Už 30. května, to znamená teď v sobotu. Těšíme se moc. No Name na Blaníku.

0: Beloved Sweet Harmony na vlnách Blaníku. Přátelé, je středa a vy víte, co to znamená.
1: Pepovi parťáci.
0: Když je středa, tak je parťáka třeba. Dneska přijde parťačka. Ve 4 odpoledne si budu povídat s ředitelkou nadace Tomáše Bati Gabrielou Končitíkovou. Tak se pořádně připravte, máte ještě hodně času, 4,5 hodiny, a pak to vypukne a dozvíme se o Tomášovi Baťovi úplně všechno. Letos je to 150 let, co se tenhle velikán narodil, a koná se spousta různých oslavných akcí, taky se bude hrát divadlo na Kampě, to všechno probereme s paní Gabrielou Končitíkovou. Ve 4 začínáme, no a za chvilku bude řeč o golfu.
1: Hodně povolaných,
2: málo vyvolených,
1: medaile chtějí vši, ale uspějí jen ti nejlepší.
2: Budou to naši?
1: Pojďte jim s námi držet palce.
2: Fandíme hokeji?
1: Fandíme našim.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: V řeznictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabbit. 90 řeznictví po celé České republice.
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
12: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
13: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
19: Počkej, v čí pr...
18: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
19: To zní hustě. Kde to je?
20: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
0: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
21: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
22: Ve vlaku či autobusu,
23: v čekárně u lékaře,
22: anebo na procházce v lese.
23: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
22: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
23: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník a tohle byla skupina Pink Floyd. Přátelé, existuje sport, o kterém se na Blaníku mluví málo, přestože je velice oblíbený. Je to golf.
1: Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvíli.
0: Říká se, že golf je drahý špás, ale dá se to dělat i poměrně levně. Já jsem teď zrovna mluvil s kamarádem, který se na golf dal a říkal, že to je jako únosné a mnohem únosnější, než třeba hrát hobby hokej. Dá se to prostě, když to prozkoumáte, ty možnosti, kde hrát, na kterých hřištích a v rámci nějakých těch karet a tak dále a členství v klubech, tak se to dá dělat i levně. No a mě vždycky vrtalo hlavou, když se podívám na to golfové hřiště, kde jsou ty rybníčky, tak kolik tak míčků může být pod hladinou vody v těch rybníčcích. A teď už to vím, protože ve Francii je jedno golfové hřiště, kde už 20 let ten rybníček nikdo nevyčistil ani neprohledal. A teď se to stalo. A víte, kolik tam našli u Bretaně v tom jednom rybníčku míčku? Tipněte si. Za 20 let. Tipli jste si? Tak schválně. Představte si, že tam našli 10 000 míčků. To je obrovská spousta. Tak teď víte o golfu zase něco víc. A pokud golfu holdujete, tak já vám přeju pevnou a hlavně přesnou ránu. Za chvilku Verona Ztrácená, Bloudím na Blaníku.
2: Urubiště hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
2: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
4: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
2: Každý všední den.
3: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, na tyrli.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, Zicha.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
19: Co se tady děje?
20: Co se chystá?
21: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
22: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
21: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
23: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
24: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS.
0: Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
20: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.

0: To je pravda, když někoho jeho práce baví, tak je šťastný člověk. To my jsme na Blaníku tady úplně všichni. Tak si dáme další písničky, co vy na to? Třeba Kabáty.
1: Jak je to s pravdou? S pravdou se šetří možná proto.
0: Zaspívá i Zuzka Norisová tu písničku z Rebelů.
2: A káty šumí, když padá dešť.
0: Na dešť to úplně nevypadá, Zuzko, teda venku je vedro a tady ve studiu už je 27,5 stupně. Krása. Tereska Mašková zaspívá.
2: Tak
0: jsme Blaník, hrajeme vám hezky česky a mezi 12. a 13. pouze, je to česká hodinka, za chvilku začíná. Do té doby počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malý kousíček už bude poledne.
3: Radio Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
4: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Tak a je to totálka.
6: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Odpoledne bude většinou jasno, polojasno, teploty zamíří až k 28 stupňům a místy zafouká silnější vítr v nárazech rychlostí až 55 km v hodině. Zítra bude opět slunečno, ale lehce se ochladí. V odpoledních maximech naměříme 21 až 24. Jdeme na silnice.
11: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
4: Blaník za volantem.
10: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde přesně ví Adam z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Okolo 5 minut se z důvodu silného provozu zdržíte na Pražském okruhu za Jesenicí ve směru na Ruzyni. Dalších 10 minut je potom za Lhokovským tunelem.
10: Pozor, dejte v Kladně ve Vítězné ulici, bourala tam dvě auta, pod dozorem policie projedete jedním pruhem. Porouchaný kamion nepřehlédněte na D8 na 22. kilometru z Lovosic na Prahu Umělníka. Tolik dopravní servis. Teď už jsou tu další zprávy, přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz
4: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Senioři mohou ukončit spoření na penzi bez sankcí. Čas na zaplacení daně z nemovitosti se krátí. Koupání na Šumavě může být pěkně draho.
10: Radio Blaník. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Důchodci budou moci ukončit penzijní spoření bez hrozby sankce. A to ti, kteří si penzijko založili před rokem 2023. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli tak o státní podporu anebo vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona, která dneska prošla sněmovnou. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí správy Patrik Madle.
16: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS+, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS+ jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
15: Zaplacení daně není složité. Lidé to mohou udělat online prostřednictvím portálu Moje daně. Šumava opět bojuje s neukázněnými turisty. V současných vedrech totiž lidé porušují zákaz koupání a svlažují se v ledovcových jezerech. Jde hlavně o Plešné, Čertovo a Černé. Ovšem koupání a vstup na místa, která nejsou vyhrazená turistům, jsou zakázány. Za porušení hrozí pokuta až 10 000 korun. Správci parku pak upozorňují, že zákaz koupání platí i pro čtyřnohé mazlíčky. A u horkého počasí zůstaneme. Snížit alespoň pocitově teploty se snaží i města. Třeba Praha opět spouští mlžítka a osvěžítka. Na území hlavního města jich je celkem 47. Osvěžit se lidé mohou třeba na Staroměstském náměstí, Ovocném trhu anebo ve Zlaté uličce na Pražském hradu. Tolik zprávy. Teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: Je to tak, děkujeme, Eliško.
17: Pepa Černý
18: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku už je to tady, odstartuje nám česká hodinka, jako vždycky mezi 12 a 13 vám budeme na Blaníku hrát pouze a jen hezky česky. Za malou chvilku taky popřejeme dnešním, řekněme, oslavencům, kteří mají jednak svátek, ale taky narozeniny, budeme možná trošku vzpomínat, no a pak už dorazí Iva Lecká a to tady začne být sranda. Teď jsou tady kabáti, kdo ví, jestli, tuhle mám rád. Milan Špalek je prostě jeden z nejlepších textařů vůbec. Tak hezké poledne.
19: Kdo ví,

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím,

nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

Slavíci z Madridu a Valdemar Matuška na vlnách Rádia Blaník. A víte, proč jsem vybral právě tuhle? Protože dneska mají všichni Valdemarové svůj svátek. Já jsem teď zkoumal na internetu, jestli je víc Valdemarů s dvojitým V, jako měl Valda Matuška, anebo s jednoduchým V. A představte si, že víc je těch Valdemarů s jednoduchým V. Těch je 285. No a Valdemarů s dvojitým V, těch je 145. Tak pánové, jak ti s jednoduchým, tak s dvojitým, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Užijte si to. A já bych chtěl připomenout také narozeniny. Dneska má Luděk Sobota 83. Tak pane Soboto, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a úplně nejvíc bych chtěl popřát Martině Sáblíkové. Ta má dneska 39. Příští rok to bude kulaté a ta nám udělala už tolik radosti. Bohužel letos tedy ukončila kariéru, ale to se prostě sportovní život je tak jako kratší, to je jasné. Navíc ona teda závodila strašně dlouho, hrozně moc medailí vybojovala. Martino, za všechno moc děkujeme. A vy jste byla vždycky vlastně jako vítr. Tak dále je pro vás. Všechno nejlepší a ať se daří i po té sportovní kariéře. Mějte se krásně. Je 12.10 a vy posloucháte Blaník.

0: Zuzka Norisová a šepotám, písnička z filmu Rebelové. Představte si, že už je to 25 let. Tenhle ten film a vlastně muzikál Filipa Renče slaví čtvrtstoletí existence. Viděli jsme ho poprvé v roce 2001, byl to obrovský fenomén a asi nejúspěšnější film Filipa Renče. Myslím, že ho zná úplně každý. To třeba Requiem pro panenku úplně každý nezná, ale Rebeli si myslím, že jo. Za chvilku Michal Hrůza, taky Pavel Didovič. Připomínám, že máme před sebou ještě jedno poslední kolo hry o vstupenky na Konopiště. Tak buďte ve střehu, přátelé. Posloucháte Blaník, je 12.21. Takhle ve středu.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
2: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
1: a poctivé pivo z místních pivovarů.
2: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
3: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Agro Jesenice u Prahy zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz.

0: že...
1: Není to sranda, Ivo, vy?
0: No, není to sranda, no, ale je to zábava.
2: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
1: Hvězdy Konopiště na vlnách Rádia Blaník. No ještě aby ne, tak když se podíváte na tu sestavu, tak to znamená, že vlastně pořád hrajeme Hvězdy Konopiště, protože na Konopišti bude opravdu výkvět toho nejlepšího a k tomu tam bude ještě teda Iva Lecká. Ivuško, tady zvoní strašně moc telefonů.
0: No tak to
1: tak
0: zvedni.
1: Zvednu, no, jedničku zvednu.
0: No jistě.
1: Tak pozor, pozor.
0: Co tam dělá? Prosím tě dělá?
1: Mačkám to. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Ahoj, tady Martin.
0: Ahoj, Martine.
1: Ahoj, Martine. Odkud voláš, Martine?
3: Z Brna.
1: Z Brna.
0: Vidíš to.
1: V Brně je blaze, říká se. Je to pravda?
3: Je to tak. Sluníčko svítí, pěkný den, takže nemáme na co se stěžovat.
0: No, hele, to je můj člověk.
1: Je to tak. Martine, proč voláš právě teď na Blaník?
3: Protože jsem slyšel, že hrajete Lucku Bílou, což je hvězda Konopiště.
1: No.
3: A to byl výherní song.
1: Já se furt tam skáče to vykání a tady když jsme začali tykat, tak myslíš, jo?
3: Myslím si, že jo.
1: Tak to pojďme zkontrolovat. To první ten rytmus, to znělo jako láska je láska, Ivo, viď?
0: No a teď ty to natahuješ jak špagát.
1: No dobře, Martine.
0: Koukej mu zatleskat
1: tuž. No tak jo. Martine, máš to v kapse.
0: Je to tak, je to tak. No tak se uvidíme na Konopišti.
1: Říká se, chodí štěstí dokola a nakonec to vyjde. Martine, jsi úplně poslední, kdo vyhrál, víš to?
3: Vím to, zkouším od začátku a teď to konečně vyšlo.
0: No, to je paráda.
1: Naděje umírá poslední. Martine, byl jsi někdy už na Konopišti?
3: Nebyl, ale uvidíme, těším se. Bude to poprvé.
1: A koho vezmeš?
3: Mamku.
1: Ta bude mít radost, uvidí Jirku Korna, Michala Davida, Olgu Lounovou a spoustu dalších. Tak se za náma zastavte ve studiu potom s mamkou, jo?
3: Dobře.
1: Tak jo. Martine, vytrž mi prosím na telefonu, ať mi nadiktuješ mail, na který tě pošlu lístky a měj se na oko krásně, ahoj.
3: Taky, ahoj.
0: Hezký den do Brna.
1: Tak, Brno, vidíš to?
0: No. No, vidíš to. No jo, no, tak jsme rozdali, co jsme měli. Mm. My bychom se rozdali, ale
1: tak.
0: Nejde to úplně jako déle natahovat.
1: Tak my se rozdáme na tom Konopišti spolu, že jo? Tam
0: jo, my se rozdáme.
1: No jistě, od 13 do 15.
0: Tě napadla věc, ale to nevadí.
1: Dobře, neříkej
0: ano.
1: To. Takhle, Iva vám dneska ještě řekne strašně moc důležitých informací o Konopiště, protože to jsou takové ty pokyny, které musíte znát, abyste si to užili. A já už vám tady Ivu nechám a s vámi se loučím.
2: Koncert pro všechny bezva lidi.
4: Ane 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
1: Já bych chtěl někdy vidět Ivě do hlavy. Tam to je karneval teda. Mějte se krásně.
4: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
4: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
4: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
4: Petr platí vaše účty.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
14: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
15: Tak děti, pojďte domů.
16: Ale my jsme doma tady.
17: A je nám tu dobře.
18: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
19: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
20: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
22: Čerstvé jako z Kauflandu.
23: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: a Karel Gott na Blaníku. Krásný dobrý den, 13. hodina je tu za chviličku a pak odstartujeme odpolední vysílání. Tak co tu pro vás mám? Třeba Krištofy? Můj srdce být, jen pro tebe nechám. Dáme si i Alici Springs. Vrať se mi zpátky, tak něžným hlasem zašeptáš. A přidáme i Miraj, mimochodem Miraj Navrátil je tatínek, tak gratuluju i já, přidávám se k těm, kteří už gratulovali, má krásného syna. A to je skvělá zpráva, tak hodně štěstí, no a vám, přátelé, přeju krásný den, za chvilku startujeme, za 7 minut, 13 hodin. Radio
1: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz. Profi voda, s tou se
2: nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
4: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
7: Radio Blaník, počasí. Radio
8: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni, v údolích ojediněle kolem 5. Zítra se nám trochu ochladí, ale stále bude krásně svítit sluníčko a v odpoledních maximech naměříme 21 až 24. Jdeme na silnice.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Blaník za volantem.
8: Na dálnici D7 na 17. kilometru ve směru na Chomutov dejte pozor na porouchaný kamion. Provoz vás na příjezdu do Prahy od Berouna. Podrobnosti zná Adam z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
13: Silný provoz komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D5. Zdržení u Rudné okolo 5 minut, dalších 5 je potom na Pražském okruhu ve směru k Ořechu. 10 minut je zdržení i v protisměru, a to od Lohkovského tunelu ve směru k Ořechu a k letišti.
8: Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu bez nehod a teď jsou tu zprávy.
14: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Ve vedrech bychom měli myslet i na zvířata. Z jihodových polí si lidé odnášejí první košíky. Hokejisté podle bookmakerů ve čtvrtfinále skončí.
17: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V současném horkém počasí by lidé neměli zapomínat taky na zvířata. A to nejen na ta domácí, ale hlavně na ta divoká, kterým bychom měli umožnit přístup k vodě. Například nalít vodu do mělké misky nebo na jezírko umístit plovoucí prkno. Na druhou stranu bychom měli zajistit sudy nebo kbelíky, protože zvířata se v nich mohou utopit. Používání Národního geoportálu bude pravděpodobně povinné až od června 2027. Roční odklad dneska schválil Senát, a to v rámci novely stavebního zákona. Geoportál je informační systém územního plánování. Má sloužit k ukládání dat a podpoře procesů územního plánování. Samosběr jahod je tady. Letos začíná sezóna díky příznivému počasí o něco dřív. Kolik bude stát kilo a čím je cena ovlivněná, ví spolumajitelka farmy Vraňany Dagmar Hančová. Kovářová.
10: Cena samosběru jahod na poli je v letošním roce 99 korun. Je ovlivněna tím, že letos bude úroda výrazně slabší, protože jsme byli poškozeni jarními mrazy a samozřejmě nás trápí i extrémní sucho, které má velký vliv na tu úrodu, jaká na těch polích bude.
17: Ceny se na různých farmách můžou mírně lišit. Přehled jahodáren najdete na webu samosběrjahod.cz.
18: Fandíme hokeji!
19: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
17: Čeští hokejisté se na světovém šampionátu dostali do čtvrtfinále. V něm zítra odpoledne vyzvou nadupané Finsko. A podle odhadu bookmakerů tím česká cesta mistrovstvím skončí. Finy favorizují jak sázkové kanceláře, tak i většina sázejících. Více k hokeji přineseme zhruba za 20 minut ve speciálu. Tolik zprávy, teď už se na vás těší Iva.
20: Iva Lecká
19: na rádiu Blaník.
0: Ano, ano, přeji krásný dobrý den, přátelé. Jak jste na tom? Já jsem uvařená jak hovězí. Třeba před Pepou já nesmím říkat, že je odporný vedro, protože on to miluje. No a já ne, že jo. No a teď se bavte s takovým člověkem, že jo. To je těžký, no. Tak ještě, že tady máme klimatizováno. Startujeme odpolední blok na Blaníku a začneme u dovolených. Už za chvilku se Sárou Voldánovou. Teď ale Marek Ztracený a Moje milá.

0: Chcete být a Krištof na Blaníku. Krásné odpoledne. Léto se blíží se dovolené a možná vaše srdce patří Chorvatsku. Na Chorvatsko se teď podíváme společně se Sárou Voldánovou, která pro vás má spoustu zajímavých informací. Sáro?
1: Hezký den, počasí venku už doslova vybízí k tomu zabalit si kufry a vyrazit k moři. A pokud už letos plánujete letní dovolenou, dost možná stejně jako statisíce dalších Čechů zamíříte do tradičně oblíbeného Chorvatska. Místní pobřeží loni přilákalo téměř 780 tisíc českých turistů a největším lákadlem byl opět region se sympatickým názvem Istrijská župa. Turisté nejčastěji volili soukromé apartmány, v těsném závěsu pak hotely. Velký boom ale zažili také moderní kempy a stylové glampingové chatky. Chorvatsko letos očekává ještě silnější sezónu. Snaží se proto návštěvníky nalákat nejen k moři, ale také do vnitrozemí. Zároveň motivuje turisty k dřívějším příjezdům. Například v červnu jsou ceny oproti hlavní sezóně až o polovinu nižší. Pozor ale na novinky, které letos mohou ovlivnit i samotné turisty. Chorvatsko totiž zavádí řadu nových opatření, mimo jiné přísnější regulaci konzumace alkoholu na veřejnosti nebo nová pravidla zaměřená na ochranu mládeže. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Tak teď už víte, až se do Chorvatska vypravíte, co vás tam asi čeká. I když na dovolené člověk nikdy neví, co ho čeká, tak si jí moc užijte a teď už další česká písnička. Teď novopečený tatínek Miraj Navrátil a Miraj s písničkou Tenkrát.

0: Alice Springs na Blaníku a kdo pak nám to přišel? Ale, kdo pak je tu?
1: Eliška.
0: A proč pak nám přišla Eliška?
1: No tak asi se sportem přišla Eliška.
0: Fakt?
1: Co
0: no tak
1: víš,
0: jo. Jo, tak jo, on se hraje. No jo, tak to musíme.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
1: Pěkné dopoledne. Čeští hokejisté se na světovém šampionátu dostali do čtvrtfinále. V něm zítra odpoledne vyzvou nadupané Finsko. A podle odhadu bookmakerů tím česká cesta mistrovstvím končí. Finy favorizují jak sázkové kanceláře, tak i většina sázejících. Na vítězství našich se kurz pohybuje nad 5:1, zatímco na Severany je zhruba 1:1. Češi mají podle bookmakerů v zítřejším zápase šanci, když zůstanou trpěliví, budou mít dostatek sil a vyhnou se chybám. Nároďák už se nechal slyšet, že hodlá stavět na výkonu proti Kanadě. Útočník Michal Kempný uvedl, že právě bojovným a odhodlaným výkonem mohou uspět a favorizované Finsko zaskočit. Reprezentace se během dneška přesouvá z Friburgu do Curychu. Zápas o všechno začíná zítra v 16:20. Závěrem doplním, že do čtvrtfinále se dostala taky Kanada, kterou čeká zámořské derby se Spojenými státy. Domácí a zatím 100% Švýcaři vyzvou Švédy a letošní překvapení Norsko půjde na Lotyšsko. Tolik hokejový servis, další uslyšíte jet ještě před 17:30.
2: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam úplně všechno, třeba tohle.
5: To Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci třech těch kantonů a odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo Švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později. A vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten pan Dinang, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl vymyslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak udělej obrácenou švýcarskou.
4: A celé povídání najdete na webu radioblaník.cz.
6: Řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
7: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
11: Tak teď je ten správný čas.
10: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
11: Nejvyšší výkupní ceny.
10: Peníze i hned na ruku.
11: Vše vyřídíme za vás.
10: Přebereme záruky.
11: Nabízíme i možnost protiúčtu.
10: Přijeďte.
11: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
10: Tým Autocentra Davokár.
12: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
15: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
18: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou. Přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
19: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
20: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
21: Jde na vás jaro? Na nás taky.
22: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.

0: Voulez-vous Abba. Abba. To je dobrý. No, přátelé, posloucháte Rádio Blaník. Já pro vás teď máme jednu pozvánku, kde můžete spojit příjemné s užitečným. Pokud nebudete na Konopišti, protože se to týká této soboty 30. května, tak nadační fond Klapeto pořádá 14. ročník charitativního výstupu na Sněžku. Tváří pro letošní rok je 4letý Josífek Šidlák. No a cílem té letošní akce je zakoupení sportovní protézy, která Josívkovi umožní aktivně sportovat a hrát jeho milovaný fotbal. No uznejte, když můžeme pomoct, proč bychom to neudělali. Vybrané peníze ale jako vždycky pomůžou také desítkám dalších handicapovaných dětí. Akci zahájí v 8 hodin a 30 minut na centrálním parkovišti v Peci pod Sněžkou herec Saša Rašilov a slavnostní vyhlášení bude v 15 hodin. No a kromě toho, že si vyšlápnete nahoru, tak se můžete těšit také na tradiční Handicap Fest, kde mimo jiné vystoupí zpěvačka Deby, kapela Konec konců a Loco Loco. Tak sobotu můžete strávit na pohodu, na Sněžce, na čerstvém vzduchu a ještě pomoci dobré věci.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Už tuto sobotu to vypukne.
2: Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky.
1: Celý den budeme vysílat přímo z místa.
2: Živě z Konopiště.
1: 30. května na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já,
12: sicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
15: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
15: Kaufland.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
18: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat.
19: právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
20: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
21: Kaufland.
22: Jsou tady.
21: Jsou tady.
23: Jo, jsou tady.
24: Jsou tady.
21: Řekni to všem!
24: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silver Crest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
21: Jsou ještě tady?
25: Jsou tady.
26: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
27: Těšili jste se na nový seriál, u kterého se pobavíte? Tak to jste tu správně. Už dnes večer vám nabídneme na televizi Seznam první epizodu. Hlavním hrdinou seriálu je policista Tomáš Topinka, který do vyšetřování dává opravdu vše, ať už se jedná o kauzy malé či velké. První díl seriálu Strážmistr Topinka s názvem Zločin na poště začíná na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.

0: 15. hodina za chviličku odbije. Máte pohodové odpoledne? Nedivím se, posloucháte Blaník, to musíte mít pohodové odpoledne, to prostě s námi to jinak nejde. Za chviličku nejkrásnější déšť a Petr Rezek.
1: Prší krásně, nebe změnilo se v kone v plnou vláhy.
0: To je tak krásný, když někdo zpívá o tom, že prší. Prší krásně. To máte úplně chuť v tom tančit, že jo? Ilona Čáková a Malý vůz.
2: Malý vůz čeká mě, leká, je to neznáma sama.
0: Tak sama, tak sama. A dáme si taky turbo a Lásku z pasáží.
1: Proč vás překáží?
0: Jsem se zase rozjela. Za 6 minut bude 14 hodin. Pohodové odpoledne. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy.
3: Rádio Blaník.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
9: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
8: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
10: Rádio Blaník. Počasí.
11: Rádio Blaník.
12: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra nás čeká mírné ochlazení, ale stále bude krásně svítit sluníčko. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
13: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
10: Blaník za volantem.
12: S menším zdržením počítejte na Pražském okruhu, jak zjistil Adam z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
14: Silný provoz je na Pražském okruhu, a to od Vesce po Ořech o okolo 10 minut. Tunely však jdou bez omezení.
12: Pozor na trase Mělník Slaný před nájezdem na D8, vytvořila se tam asi kilometrová kolona. Na Lounsku v Lipčevsi ve směru na Hrádek havarovalo nákladní auto, hasiči odklízejí vyteklé provozní kapaliny a i tady je provoz omezený. Přejeme vám šťastnou cestu.
15: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Holding Agrofert dál čerpá dotace. Policie kvůli požáru v Pardubicích zadržela dalšího člověka. Do Brna se vrací oblíbený festival.
12: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise, a to kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Babiše. Deníku N to řekl šéf rezortu Šebestián. Podle českých médií ale komise napsala, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám, které jsou spojeny s Babišem. Policie kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku zadržela dalšího člověka. Jde o občana cizího státu. Kriminalisté ho stíhají pro trestný čin teroristického útoku a taky účasti na teroristické skupině. Podle dřívějších informací zadrželi kriminalisté v souvislosti s březnovým požárem 10 lidí.
17: Nebe nad Brnem opět rozzáří ohňostroje. Už v sobotu se na jihu města v rámci festivalu RegioJet Ignis Brunensis uskuteční první ohňostrojová show. Jak bude akce pokračovat, prozradí její marketingový ředitel Ondřej Morávek.
18: Nejsledovanější mezinárodní část festivalu s uměleckými ohňostroji a dronovými show nás čeká na brněnské přehradě na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje v podání Finska, Švýcarska a Česka doprovodí dvě dronové světelné show, které letos zvětšujeme na 500 dronů.
17: A novinkou bude taky laserový světelný maják. Autobusy na sezónní lince Praha Split opět vyjedou. Jejich provoz zahájí RegioJet už v pátek. Od 12. června pak dopravce přidá do Chorvatska ještě druhou linku, a to přes Rijeku do města Srikvenica. V provozu budou obě do 21. září, kdy od Jaderského moře odjedou poslední spoje. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
19: Iva Lecká
20: na rádiu Blaník.
0: Pokračujeme v odpoledním vysílání. Opět se vyhlašovalo statečné psí srdce a my víme, který pes titul získal. V dobré zprávě se vypravíme na aviatickou pouť a také se vydáme do Vimperka. Tady mají totiž jednu poetickou novinku. Přidáme podrobnosti. Ale teď už nejkrásnější déšť a Petr Rezek.

0: Tak to byl Michal David, co mi scházelo si byla ty na Blaníku. No a teď k cenám, o kterých jsem mluvila. Nejenom, že existuje Miss a fotbalista roku, ale taky cena statečné psí srdce. A to si myslím, že má mnohem větší hodnotu teda za mě, jo? No a za loňský rok bylo touhle cenou oceněno 5 pejsků a mezi nimi také německý krátkosrský ohař Darren. Slovo má teď jeho psovod David Hinek.
1: Darren byl nominován do této ankety za jeho dlouholetou službu u hasičského záchranného sboru, za jeho nasazení při záchranných misích v zahraničí i za pomoc jiným psům, nebo v podstatě za různou preventivně výchovnou činnost v rámci dětí a podobně.
0: To je tak krásný, já mám vždycky radost, když dostanou pozornost i němé tváře. No, ono je to někdy lepší, když ji dostanou ty, které nemluví, že jo, než ty, které mluví. No, trošku jsem se kopla do vlastní nohy, ale to já umím. Tak přátelé, pejskům samozřejmě gratulujeme, budeme to dál sledovat a v dalším ročníku samozřejmě budeme mluvit. Ale teď už se dáme další muziku, za chvilku Meky Žbirka a Atlantida, taky Malý vůz a Ilona Čáková. Ale teď Roxette.

0: Anna Čáková a malý vůz na Blaníku. Já vás teď vezmu na zámeckou stezku pod Vimperským zámkem, protože tahle nová stezka získá další zajímavost. Zítra tady slavnostně odhalí Poeziomat, netradiční mluvící zařízení, které návštěvníkům nabídne ukázky literatury, hudby, zvuků spojených se Šumavou a Vimperkem. Poeziomat je součástí nové stezky zámeckou oborou a najdete ho poblíž Haselburgu. Program odhalení Poeziomatu začne, a tady jsem vás mystifikovala, ne zítra, ale v pátek v 16 hodin, setkáním účastníků. Samotné odhalení je plánováno o 10 minut později, takže v pátek, přátelé, v pátek, ne zítra, v pátek. Součástí akce bude také přednes ukázek z děl vybraných autorů, hudební vystoupení, no a k tomu něco dobrého, no prostě abyste si to tam mohli užít. Takže hurá do Vimperku. No a za chviličku nás čeká dnešní dobrá zpráva se Sárou Dvořákovou, tak si ji poslechněte.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Dneska už je středa, to se nám láme týden a zítra už je čtvrtek.
3: A čtvrtek je malý pátek.
2: A to už bývají pouhé dva dny do blanického konopiště. Ale my se na vás samozřejmě s Adel těšíme zase po 6. ráno.
3: Čekají nás dobré zprávy, proplácení účtenek, no a samozřejmě host na telefonu.
2: A taky krajánek se přijde poklubit, kam pojede. Těšíme se na vás, Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčko.
4: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
5: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
6: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
6: Když fandění, tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
11: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
12: Tak hurá na Vysočinu!
11: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
12: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
11: Skály a vyhlídky, co berou dech.
12: Rybníky, jezera i koupaliště.
11: Aktivní zábava i adrenalin.
12: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
11: Vysočina má co nabídnout.
12: Stačí si jen vybrat.
11: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
13: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
14: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
17: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
18: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
17: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
18: Více na herman.cz.
19: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
20: Happy Sport!
19: Půjčovna a Service Call.
21: Agro, Jesenice u Prahy, zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz
22: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
23: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
24: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.

0: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové odpoledne od nás ze studia. Tohle byly opět Radeček a Eli. I tak to za to stojí. Tak doufám, že užíváte odpoledne, ať už jste kdekoliv, a teď pro vás máme dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A ve studiu už je Sára Dvořáková, já tě vítám, ahoj, tak povídej.
2: Ahoj a krásné odpoledne všem. Legendární aviatická pouť letos mění adresu. Po letech v Pardubicích se jedna z největších leteckých akcí v Česku přesouvá na letiště v Hradci Králové, kde se uskuteční o tomto víkendu, tedy 30. a 31. května. Důvodem jsou přísnější bezpečnostní pravidla armády a přesun stíhaček z Čáslavy do Pardubic. Program ale zůstává velkolepý. Návštěvníci uvidí například Gripeny, záchranářský vrtulník nebo slavný americký stíhací letoun Corsair. Na co dalšího se můžete těšit, prozradí předseda správní rady Sdružení aviatické pouti Josef Piňos.
3: Co je opravdu velkým tahákem, je Eurofighter Typhoon. Dvoumotorová stíhačka Luftwaffe, čili německá armáda, nám přiletí ukázat možnosti tohoto letounu a je to opravdu ta top kvalita mezi stíhacími letouny. Dále tam budeme mít historické letouny jako Boeing Stearman, budeme ukazovat zásah záchranářského vrtulníku, který provozuje společnost DSA, a co je taková zajímavost, budeme mít Scandinavian Catwalk tým, a to je vlastně dvouplošník, který předvádí akrobatické prvky a na křídlech má dvě slečny.
2: Chybět nebudou pyrotechnické efekty a vojáci v dobových uniformách. Velký program čeká i na děti. Připravené budou soutěžní stanoviště nebo oblíbené osvěžení od hasičů. Letiště bude otevřené od 8 ráno do 6 večer. Hlavní letový program začne oba dny v poledne a potrvá minimálně 5 hodin. Policie zároveň upozorňuje na výrazně hustší provoz v okolí letiště a proto doporučuje využít hromadnou dopravu.
0: Přátelé, aviatická pouť na nové adrese, jak jsme se právě teď dozvěděli. Víte všechny podrobnosti. Sáro, moc děkujeme a těšíme se zítra. Ahoj.
2: Taky děkuju. Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
4: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Bile rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days.
13: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
16: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
21: Kaufland.
22: Jsou tady.
21: Jsou tady.
22: Jo, jsou tady.
23: Jsou tady.
21: Řekni to všem!
18: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
21: Jsou ještě tady?
24: Jsou tady.

Malagélo a Ivan Hlas. Mě to nedalo a Malagélo jsem si vygooglila, jo, protože i když už nějaký ten pátek na světě jsem, tak jsem to v životě neviděla, jo, jako na vlastní oči. A je to skutečně určitý druh kořeněného a fortifikovaného neboli dolévaného dezertního vína. No, tak vidíte, člověk se pořád učí. A teď jsme si pohli poslechnout písničku s tímto názvem od Ivana Hlase. Další písničky jsou připravené, tak třeba Lucie a Amerika. A to jsem doma, to už jsem pamětník. Další jsou Jeleni a Všude zdejší. A taky Petr Kolář, se kterým se uvidíte na Konopišti a Vyznání. Bože můj, to je Hlas, to je prostě nádhera. Já mám vždycky husí kůži, když Petr zpívá, ale jako v dobrým, jo, je to prostě krásný hlas. Tak užijeme si ho za chvíli a taky se dáme počas

0: cestovní dopravu a další zprávy. No a 15. hodina to bude za 7 minut. Radio
1: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Tak a je to totálka.
3: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia, a to nejlepší, cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra nás čeká další den zalitý sluncem, i když se nám oproti dnešku mírně ochladí. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
9: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Blaník za volantem.
8: Na dálnici D10 na 21,5 kilometru ve směru na Prahu nabouralo nákladní auto do svodidel. Zdržíte se zhruba ve 3-kilometrové koloně. Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8 je asi kilometrová kolona. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D1 na 15. kilometru ve směru na Prahu a spozorněte na Benešovsku mezi Postupicemi a Jemništěm v Blanické ulici, kde je silnice kvůli pracem zavřená do 12. června. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
8: Strop na pohonné hmoty se opět sníží. Ovzduší je momentálně plné pilů. Česká města dávají do pucu sídliště. Radio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, zítra opět o něco klesnou. Litr benzínu zlevní o 40 haléřů na 44,16 koruny. Naftu pak budou moci pumpy prodávat maximálně za 40 korun a 85 haléřů. Vyplývá to z věstníku rezortu financí. Alergiky mimořádně ohrožuje pil v ovzduší, a to prakticky na celém území Česka. Platí to i v následujících 2 dnech, jak vyplývá z pilového semaforu meteorologů. Hlavním alergenem je aktuálně pil trav a obilovin. Naplno teď rozkvetly i akáty, bezčerný anebo šípkové růže. Policie obvinila 2 mužů, kteří opakovaně poškodili světla na přejezdech na Mělnicku. K poničení podle policistů použili kámen nebo vzduchovou pušku. Kriminalisté je obvinili z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a taky poškození cizí věci. V případě odsouzení jim hrozí až 6 let vězení. Řada měst v Česku chystá opravy sídlišť a veřejných prostor. Třeba Hradec Králové připravuje další krok k rekonstrukci Benešovy třídy. Radní schválili záměr i vyčlenění 25 milionů korun. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
15: Pro město je zásadní, aby projekt vznikal v úzké spolupráci s místními obyvateli. Veškeré úpravy a další postup jsou proto pravidelně konzultovány s komisí místní samosprávy, zástupci SVJ i bytových družstev.
8: V létě plánuje Hradec Králové vyhlásit výběrové řízení na projektanta oprav. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
7: Iva Lecká
14: na Rádiu Blaník.
0: Pokračujeme dál v pořadu Na cestách, se opět vydáme k Bobřímu potoku, vyprávění se ujme Mirek Táborský. No a o víkendu startuje akce Poznej svého farmáře, tak se dozvíte podrobnosti. A protože se blíží narozeninové konopiště, projdeme si společně důležité informace pro všechny návštěvníky. Ať jste připraveni, ať vás nic nepřekvapí, já už mlčím, startujeme hezky česky další hodinu a je tu Lucie a Amerika.

0: Na Blaníku R.E.M. krásné odpoledne za 4:15 a to je čas, kdy se vydáváme na cestu. Tento týden přírodním rájem. A opět se budeme pohybovat kolem Bobřího potoka. Slovo má náš průvodce Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím k Bobřímu potoku v Českém středohoří. Minule jsem se zastavil ve Stvolínkách a slíbil jsem pokračovat výstupem na nedalekou Smrtku. Po zdolání vytesaných a notně sešlapaných schodů se vám naskytne na vrcholu malé skály zvané Smrtka krásný výhled na kopečky Českého středohoří. Název skály pravděpodobně pochází z lidového zvyku, kdy se z jejího vrcholu schazovala na jaře figurína smrti do vody. Další zastávka pak čeká u Dolanského rybníka, který je z celé soustavy rybníků na Bobřím potoce největší. Má rozlohu 44 hektarů. Je využíván jako chovný a lovný a jen částečně ke koupání, protože jeho břehy jsou většinou bahnité. Na jednom místě u břehu stojí dva pomníčky mladému skautovi Jiřímu Bělskému. 23. července 2009 vrcholil skautský tábor hrou na hledání pokladu na hladině rybníka. Nádherné letní počasí na večer skončilo, přihnal se liák a pak větrná smršť. 14-letý liberecký skaut Jiří Bělský, zvaný Mahagon, dostal posádku jedné lodi, tvořenou dětmi z první až čtvrté třídy základní školy, do bezpečí na břeh. Ukryli je do zděné boudy a ve vichřici běžel pro pomoc do tábora. Smršť ale na jednom místě u hráze vyvrátila najednou 7 mohutných dubů a jeden z nich se zřítil na Jirku. Těžkým zraněním hlavy chlapec podlehl v liberecké nemocnici. In memoriam obdržel zlatý stupeň odznaku za čin junácký, jedno z nejstarších skautských vyznamenání, které se od roku 1919 uděluje za nasazení vlastního života pro záchranu jiných lidských životů. Jen o nějakých 100 metrů dál za pomníčky uvidíte torzo Dolanského mlýna. Stojí za to sestoupit pár metrů pod hráz a prozkoumat zbytky obvodového zdiva mlýnice z velkých kamenných kvádrů, prostor lednice a náhon vysekaný ve skále. Pokračovat pak můžete po mostě přes potok vytékající z Dolanského rybníka, kde odpočívají Pana a Hastrman. A o nich vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byly No Name na Blaníku. Samozřejmě se na ně těšíme v sobotu na Konopišti. Za chvíli přidáme důležité informace, které se týkají všech návštěvníků. Teď ale k jiné akci, která v sobotu probíhá. Pokud nebudete na Konopišti, můžete poznat svého farmáře. Je to další ročník tohoto projektu. Cílem je přiblížit práci v zemědělství veřejnosti a podpořit prodej lokálních potravin přímo od farmáře. Zájemcům se letos otevře 11 farem, ve kterých budete moci ochutnat výrobky od místních farmářů nebo se zúčastnit některé z připravených vzdělávacích a dalších doprovodných akcí. Akce na farmách jsou vždycky jednodenní a projekt organizuje Ministerstvo zemědělství. Letošní 12. ročník začíná v Sadech Nebílovy v Plzeňském kraji. No a další zpřístupněné farmy a termíny akcí najdete na stránkách projektu poznejsvéhofarmáře.cz. Za chviličku jeleni, Petr Kolář a slibované informace ke Konopišti.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
8: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
9: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
11: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
12: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo pro vodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
13: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
14: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
13: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
14: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
15: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
16: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
18: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás!

0: Ladíte Blaníka, tohle byl Petr Kolář a jeho vyznání. A Petr Kolář bude na Konopišti.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: koncert pro všechny bezva lidi.
0: Jo, všichni bezva lidi se sejdou na Konopišti 30. května a budeme slavit naše 27. narozeniny. Já jsem slíbila, že pro vás budu mít spoustu důležitých informací. Teď je ten správný čas, tak poslouchejte. Máme nový systém parkování, přidali jsme až 1000 parkovacích míst a zavedli možnost jejich předprodeje. Takže bližší informace najdete na našem webu, tam se stačí prokliknout a můžete si parkování zařídit. Důležité upozornění k parkování: letos bohužel nemůžeme umožnit parkování karavanům, aby nezabírali místo ostatním návštěvníkům. Celková kapacita parkování je na Konopišti omezená, takže karavany prosím pěkně nechte doma. Jinak všechna vyhrazená parkoviště otevírají až v den koncertu, to znamená v sobotu 30. v 7 hodin ráno. Pokud můžete, použijte veřejnou dopravu, je to pohodlnější, jezdí opravdu velmi často, ušetříte nervy, čas i peníze. My jsme posílili bezplatnou kyvadlovou autobusovou dopravu, a to z Benešova na Konopiště a zase zpátky. Stejně jako loni nemusíte nosit peníze, protože platba občerstvení bude opět přes čipy NFC Tron. Doporučuju, nabijte si čipy předem, ať nečekáte na místě, případně v nějaké dlouhé frontě. Veškeré info opět u nás na webu. Pokud si vezmete deku na sedačku, není problém, to je v pořádku, ale rozhodně není v pořádku mít deku nataženou v uličkách mezi sedadly, protože potřebujeme únikovou cestu, únikový koridor pro záchranné složky. Voda, občerstvení není potřeba brát sebou, kromě tedy asi jednolitrové lahve vody, to sebou mít můžete, ale zbytek si pohodlně pořídíte přímo na Konopišti. Všechny informace samozřejmě budeme dodávat v průběhu vysílání, najdete je na našem webu radioblaník.cz. No a nezbývá, než se těšit a užít si to, tak my se těšíme a vy si to určitě společně s námi užijete. Já se loučím v tuto chvíli, ode mě je dneska to dneska všechno. Myslím, že už je to znát, že už jsem dojela do finiše. Za chviličku další Pepův parťák, tentokrát ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková už je tady, těší se na vás.
2: Jágr.
1: Červenka.
2: Každá doba má své hrdiny.
1: Pojďte s námi držet palce těm současným.
2: Fandíme hokeji, fandíme našim.
1: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
12: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
13: Tak děti, pojďte domů.
14: Ale my jsme doma tady.
15: A je nám tu dobře.
16: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
19: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
19: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
19: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já, sicher.
19: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Jsou hlasy jako zvony, posloucháte Rádio Blaník. A my vám hrajeme hlavně hezky česky, v tom budeme pokračovat. Dáme si třeba tento krásný rodinný duet.
1: Ale může se stát,
2: tak častokrát, že
0: začne. Tak si dáme buty. Víte, proč se buty jmenujou buty, že jo? A když jsme u těch bot, nám zaspívá taky Ivone Přenosilová.
1: Mám proti lásce boty, ty chrání paní svou.
0: Ono to bude hodně o botách v následující hodině. Budeme si povídat o Tomášovi Baťovi, protože tady mám parťačku, která se v tom skutečně vyzná. Tak si na to počkejte. Hlavně si ale budeme hrát, to je jasné, jsme Blaník, hrajeme vám hezky česky. Teď před námi počasí, doprava, zprávy a za 7 minut budou 4 hodiny.
3: Radio Blaník.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
7: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni, v údolích ojediněle kolem 5. Zítra nás čeká mírné ochlazení, ale stále bude krásně svítit sluníčko a v odpoledních maximech naměříme 21 až 24.

0: je firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
1: Blaník za volantem.
2: Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Mladé Boleslavy a také na Pražském okruhu. Podrobnosti zná Adam z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Na dálnici D10 se popojíždí v koloně okolo půl hodiny před dopravní nehodou na 22. kilometru ve směru na Prahu. Na Pražském okruhu se zdržíte asi 15 minut v obou směrech před obcí Ořech na 19. kilometru. Ve směru na letiště může dojít k blokovému odbavování tunelů, pokud by se kolona ještě o kousek zvětšila.
2: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod, teď jsou tu zprávy.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
2: Stát chce podpořit nájemní bydlení. Vedra mohou zpomalit stavební práce. Zoo na Kladensku hlásí další chovatelský úspěch. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard na podporu dostupného nájemního bydlení. 7 miliard, které mohly obce čerpat od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Obce a města by o peníze mohly začít žádat zřejmě na začátku příštího roku. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Rtuť v posledních dnech pravidelně překračuje 30. Vedra komplikují život i v některých profesích. Kvůli počasí se mohou zpomalit stavební práce. Horko nejvíc ohrožuje stavebníky pracující na přímém slunci. Zaměstnanci dostávají více tekutin a mají pauzy v přístřežcích. České zoologické zahrady se mohou pochlubit dalším chovatelským úspěchem. V zooparku Zájezd na Kladensku se vylíhlo mládě orla savanového. Podle mluvčího zahrady Daniela Kolešky jde o unikátní případ.
6: Byli jsme zpočátku plní obav, protože ne vždy se podaří ten odchov bez problémů. Nicméně na to, jak je tenhle druh vzácný, jsme jedna ze tří zoo v Evropě, která ho chová, tak se podařilo bez většího zásahu chovatelů rodičům orla savanového mládě odchovat.
2: Nový přírůstek mohou návštěvníci už i vidět při návštěvě zoo osobně. Ceny ropy prudce klesají. Severomořský Brent se dostal pod $95 za barel. Děje se tak po zprávě, že případná dohoda se Spojenými státy by mohla znovu otevřít námořní trasu v Hormuzském průlivu. Informovala o tom agentura Reuters. Tolik zprávy, teď už je tu Pepa s parťákem.
7: Je to tak, Eliško, děkujeme moc.
1: Pepovi parťáci
5: na Rádiu Blaník.
7: Krásné odpoledne, přátelé. Je to přesně tak, jak řekla Eliška. Posloucháte Blaník, já tady mám parťáka, ale ona je to vlastně parťačka. Je to sama ředitelka nadace Tomáše Bati, paní Gabriela Končitíková. Dobrý den.
8: Krásný den.
7: Jak se dneska máte?
8: Ale výborně.
7: Vy jste přijela ze Zlína?
8: Je to tak.
7: To je daleká cesta, co?
8: A tak jako odkud jinut
7: s Baťou? To je pravda s Baťou. Jak jste jela, vlakem nebo autem?
8: Dnes výjimečně vlakem. Bylo to velmi příjemné.
7: Ono se říká, že ze Zlína je to lepší vlakem než autem. A teda já jsem to nikdy neskoušel, ale musím říct, že třeba z Ostravy do Prahy je to rozhodně lepší vlakem. Gabrielo, letos je rok 2026 a vzhledem k tomu, že v roce se šestkou na konci se narodil taky Tomáš Baťa, tak letos je kulaté výročí, je to 150 let. To vy jste asi ve svém živlu, ne?
8: Je to tak. Na tenhle rok jsme se rok připravovali a opravdu ho věnujeme tomu, aby i širší veřejnost se dozvěděla o tom, že Baťa je víc než boty a není to jen v botech a že vlastně kdokoliv chce, tak se tím Baťou může dnes inspirovat. Takže je to tak, jsme ve svém živlu.
7: Je to pravda. Přátelé, když budete poslouchat dál, tak uslyšíte o Tomášovi Baťovi úplně všechno. Dozvíte se, jak souvisí jeho jméno s vlaštovkami, dozvíte se, jak moc dobrým byl starostou a taky, jak to s ním vlastně dopadlo nakonec. Možná to víte, ale připomeneme si to. A já myslím, že v České republice a možná na světě je jen málo lidí, kteří by toho o Tomášovi Baťovi věděli tolik jako paní Gabriela. Tak já vám moc děkuju, že jste přišla a tak si říkám, boty proti lásce můžou být?
8: Můžou být.
7: Jdeme na ně.

0: Jirka Absolonová, pohádková.
1: Pepovi parťáci.
0: My se tady tak zakecali s Gabrielou Končitíkovou, s paní ředitelkou nadace Tomáše Bati, že jsme málem prošvihli to, že Monika dospívala tu písničku z toho Zimního království, nebo jak se to jmenuje. Gabrielo, pojďme tedy k Tomáši Baťovi, protože proto jsme se dneska sešli. Už jsme zmínili, že ten letošní rok je velice nabitý, protože je to 150 let ode dne, vlastně, kdy se Tomáš Baťa narodil. A vy pořád mluvíte o tom baťovském odkazu. Jak byste stručně řekli, řekněme, vidím už na vás teďka, že to bude těžký. Jak byste třeba ve 20 větách, jo, já vám nechám 20 vět, normálně říkám ve dvou, ve 20 větách, jak byste shrnula ten baťovský odkaz?
2: Hele, bych chtěla říct, že se to učím trénovat, jako být fakt stručná, jo. Už jsem vyčerpala 4, že? A ten baťovský odkaz, hele, je úplně pro kohokoliv, protože jestli byl Baťa v něčem opravdu dobrý, tak uměl definovat povahu československého člověka. A ten jeho odkaz je vytvoření systému, který pomáhá toho člověka rozvíjet. Jenomže když se řekne Baťa rozvíjet, tak většina lidí jako čeká drill a ono ani ne až tolik ho tam je prostě. Ono vás to spíš učí být hrdý sám na sebe, najít, co vás baví, naučit se pracovat s tou energií, když je člověk unavený, vytvářet vztahy, mít zážitky a hlavně vás to naučilo být pro svět atraktivní. Když se dneska řekne atraktivní, tak většina lidí čeká, že jako musíte vypadat dobře, fyzicky. No a ten Baťa říká, hele, ono úplně jako ne. Ono být baťovsky atraktivní znamená, že ty lidi se vedle vás cítí dobře a že ten život prostě šlape, že máte koníčky, zážitky a tím je člověk atraktivní. Ty baťoviny, jak já tomu říkám, vyloženě zjednodušeně, uměly člověka rozhýbat.
0: Já jsem měl za to, že on byl přísný zaměstnavatel. Byl nebo ne?
2: Víte, co je otázka už, co je být přísný? Jo, jakože...
0: 22.
2: Byl přísný, protože věděl, že vám to pomůže dostat se dopředu. Když na ty lidi budete, ale i sami, když na sebe budeme velmi měcí, tak se vlastně nikdy nikam neposuneme.
0: Já jsem se dočetl, že Tomáš Baťa, když se zakládala firma, tak nebyl ještě podle tehdejších pravidel plnoletý, proto to původně tedy bylo psáno na Antonína. Ale on to jako jediný potom ustál, že jo, o tom jsme tady mluvili mezi písničkama, tím nebudeme zdržovat, ale určitě každýho v životě napadlo, proč zrovna boty?
2: Protože to bylo jediný, co uměl a protože byl prostě jako sedmý v generaci a chtěl prostě jako rozjet vlastní biznis. A nic jiného neumíš, my si dneska neuvědomujeme, v jakém žijem luxusu. Tobě je 15 a ty se můžeš rozhodnout, co chceš jít dělat. V době Bati neexistuje. To, co dělá tata, na to navazuješ, protože to máš doma, máš zázemí a máš se to od koho naučit. Takže jako to byl úplně blbý obor v blbý době. Jo. Jako to, že on to zvládl, to je pak jakým způsobem se mu třeba změnilo to myšlení, no.
0: Baťa se nám vloudil do českého jazyka, do přirovnání, že jo, každý někdy slyšel a řekl v životě, že to sekáme jako Baťa cvičky.
2: A nebo seš v prdeli jak Baťa s dřevákama, to je
0: ano,
2: druhý.
0: To se taky říká.
2: Jo, a je to přesně naopak. Když jste v prdeli, jak Baťa s dřevákama, tak jste na to klápli. Jako, a víte co, v krizové situaci, protože Baťa byl v prdeli s dřevákama během první světové války, když nebyl dostatek kůže, tak začali vyrábět dřeváky a tím to udrželi. A sekáš to, jak Baťa cvičky, znamená, že ti to moc nejde, protože cvičky se od něho moc nekupovaly. Ač jako podporoval Sokol, tak sokolisti to moc nedoporučovali, protože to vyrábí na amerických strojích nebo po vzoru amerických strojů a není to dostatečně československá.
0: Vy mi připomínáte Cimrmany, taky když použijí jadrné slovo, tak tam ale sedí to slovo, proto tam musí být.
2: Snažím to eliminovat.
0: Gabrielo, vy teďka jezdíte spoustu přednášek, takhle vy jezdíte i v jiná léta, ale v ten letošní rok jich jezdíte abnormální množství. Máte o Baťovi co říct, vy se mu věnujete už asi 20 let, že jo? Ale vy jste mi říkala na začátku, že trochu omylem, jak se to stalo?
2: Já jsem si vybrala téma bakalářské práce na oboru, který mě úplně nebavil a nenaplňoval. A když se mě zeptali, co mě baví, tak já v těch 20 řekla, že jako úplně nic, ale možná historie. Tak
0: mi řekli, možná boty.
2: Jo, ne, tak ne. Mi ne vůbec. Ne, jako boty, v té době. Tak ať zpracuju téma prostě jako sociální péče firmy Baťa. A tehdy mě to brutálně nadchlo, protože jsem potkala absolventy Baťovy školy práce, takže ještě lidi, kteří u něho studovali a jim bylo 90 a měli víc životního driveu, jak já ve 20.
0: A oni ho hodně adorují i po těch letech takhle, jako když se na něj vzpomínají, řeknou třeba, no, on byl, jako, byl to trošku třeba, já nevím, brbla, ale jinak jsme na něj pyšní.
2: Ale myslím si, že tak jako, tak už nikdo z nich nežije, že jo, no, co jasně, by ho zažil, ne, ale no. Takhle, jo, byl tvrdý, ale díky tomu já jsem objevil kus sebe, takže díky za to.
0: Já děkuju za to, že jste tady, Gabrielo, a říkám si, že bychom si mohli dát boty. Co vy na to?
2: Pojďme na to.
0: Boty, takhle, po ostravsku. Buty nad stádem koní.

0: skutku byla na této pumpě jen pár dní, když Fanánek napsal tuhletu písničku.
1: Pepovi parťáci.
0: A já tady mám partěčku Gabrielu Končitíkovou, což je ředitelka nadace Tomáše Bati. O Tomáši Baťovi si povídáme celou tuto hodinu a tahle písnička byla na přání. Já jsem se ptal Gabriely, co byste chtěla? A ona říkala, nemáte tam ségry? Proč pak ségry, Gabrielo?
2: A protože můj kolega Jakub Malovaný dokončil knížku o Lou Fanánek Hagen k jeho 60. A my s tím Fanánkem žijeme už 2 roky ve vile, takže tohle bylo speciálně pro Kubu Malovaného, který
0: Počkejte.
2: Teď poslouchá.
0: No tak Kubo, zdravíme moc a těšíme se na tu knížku. Já jsem tady o tom s Fanánkem mluvil, když tady byl. On říkal, že se to píše samo a že Kuba strašně tomu dává a že to bude opravdu pěkná knížka, čemuž já věřím samozřejmě. Ale to mi chcete říct, že jako Fanánek za váma jezdí do Zlína, jo?
2: Jo, Fanánek je popravdě jediný, kdo, když mi řekne paní Baťová, tak já se neurazím, protože vím, že si to udělá jenom legraci. A měli jsme, no, Baťově vila jako v rámci právě programu, který vede Kuba, kulturní večerní čaje, tak jsme měli třeba jako 2 besedy s Fanánkem, kdy
0: fakt,
2: jako naskoušeli akusticky s muzikanty ze Zlína své písničky a bylo to boží, protože jakoby najednou i tu Baťovu vilu, tu kulturu přiblížíte úplně jiným způsobem a třeba Fanda má neskutečně mnoho baťovských zásad, velmi dobře zpracovaných sám v sobě, takže já jsem velmi ráda, že náš Kuba ten baťovský odkaz dostává do úplně jiných kruhů a to si myslím, že jedna z věcí, co by ta nadace měla dělat.
0: Kuba Malovaný.
2: Jo.
0: Ale existuje taky Kuba Ryba. Kubu Rybu samozřejmě zdravíme a ten s váma taky trošku souvisí, že jo? Protože u vás se pořád něco děje. A vy jste říkala, že díky Tomášu Baťovi vám se rozšířily hudební obzory.
2: No mě neskutečně, no.
0: Jo, takže řekněme, že ve Zlíně můžete zažít i kulturu spojenou právě s odkazem Tomáše Bati. Pojďme se podívat na ty samotné oslavy. Už jsme zmínili, že vy teď jezdíte strašně těch přednášek a tak. Co všechno obsahují oslavy 150 let od narození Tomáše Bati?
2: Kromě 2 velkých
0: Gabrielo,
2: konferencích.
0: 22?
2: Jo, které už máme jednu za sebou, tak 16. září bude 2. ve Zlíně. Ale to, co si myslím, že se opravdu podařilo, a byl to taky nápad Kuby Malovaného, tak je Baťa Roadshow, kdy opravdu fanoušci Bati, podcastu Inspirace Baťa, si můžou přijít poslechnout ty Baťoviny i živě v 6 vybraných českých a slovenských městech. Mě by teda v životě nenapadlo, že lidé přijdou, ale chodí a máme vždycky full house a vyprodáno, tak jsme z toho nadšení. No, pak je to taky baťovský modul, který se podařilo vytvořit přesně v tom formátu 6 metrů a 15 cm krát 6 metrů a 15 cm. Takže je to poměrně velké, ale po Česku opravdu putuje 36 metrů čtverčních, které jsou natřískané baťovským odkazem. Najdete tam historii, filozofii. Najdete tam kus toho Bati, který je tam prezentovaný tím způsobem, aby když to člověk navštíví, si z toho odnesl něco pro sebe, s čím začne. Ten Baťa dává smysl, až některou z těch jeho myšlenek uvedete do praxe ve vlastním životě.
0: Proč 6.15?
2: Ale to je přepočítaných 20 stop od Forda a ono to vychází nějak na 6 metrů a 9 cm, ale oni by museli řezat cílu, takže to natáhli na 6 metrů a 15 cm, aby se ušetřil jeden pracovní krok. A to je vlastně rozměr té jednotky, ze kterých se pak poskládala celá ta továrna.
0: My jsme už na začátku zmínili a připomněli, že Tomáš Baťa byl taky starostou Zlína. Jak jsi stal starostou?
2: Já jsem říkala, že nebudu vulgární, takže z naštvání, protože on sám to definoval, že z nasrání, protože platili poměrně vysoké daně a v tom Zlíně vlastně jako se postavila třeba velká radnice, ale nikdo neřešil chodníky, vybavenost a podobně. A jinak, já toho Baťu mám ráda za to, jaký to byl velmi jako člověk v nejlepším slova smyslu s jednoduchým uvažováním. 6 týdnů před volbama, tehdy v roce 23, volební strany měly program, co všechno udělají, aby Baťovi zamezili v růstu a antibaťovský program. A on si řekl to svoje nasrat, založil si vlastní stranu baťovců, nechal se napsat do půlky kandidátky a udělal program, který byl pro lidi vyloženě, neřešil nic okolo. Vyhráli ty volby, on byl v polovině, on říká, buď budu starosta, nebo tam nebudu vůbec, já se nebudu s nikým hádat. Jejich volební program byl na 1A4, za 4 roky si stoupil před ty lidi. 1 až 9, mělo to 10 bodů, splnili, 10. nesplnili, že transparentně ukážou všechny účty, které město zaplatilo vůči firmě Baťa, protože to nikdy nevyužili. Takže firma Baťa nikdy z toho města netěžila. On jenom potřeboval, aby to fungovalo, aby ho neblokovali.
0: To vypadá, že tehdy byla společnost dál než dneska, ne?
2: No, já jsem se velmi smála, když jsme s Jakubem připravovali právě knížku Tomáš Baťa a 30 let jeho podnikatelské práce. No. Přímo, když bylo volební období tady v listopadu, já jsem si říkala, tyjo, my jsme se nikam neposunuli. Nikam.
0: Tak zdravíme do Zlína, no. Poslouchejte dál, budeme si povídat ještě dál, ještě ve dvou stupech minimálně. Do té doby nám zaspívají třeba Karel Gott a Charlotte Ella Gottová Srdce nehasnou, ta je pěkná. Posloucháte Blaník. Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam třeba podrobnosti o tom, jak ve Švýcarsku vypadá turistické značení.
3: To značení je opravdu skvělý, můžete se na to maximálně spolehnout. Ale je to trochu jinak značený, my máme ty 4 barvy, modrou, červenou, zelenou, žlutou. A ještě to jako má nějaký význam, je, že červená je hřebenovka, modrá je podle vody a tak. Tak to oni mají jinak. Mají žlutý a ta cedula jako nemá ty pruhy. A to je vlastně normální jako trasa pro pěší. Pak mají červenou a to je horská trasa, ale schůdná jako pro kohokoliv, nejsou tam žádný žebříky, lana nebo něco. A pak je modrá horská a to už je jako pro náročná horská turistika a tam už se můžou objevovat i nějaký skoby, žebříky, prostě nějaký komplikace.
0: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
7: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jo, jak má být.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
10: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
9: a poctivé pivo z místních pivovarů.
10: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
9: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech už sklízíme, jahody jsou všude.
14: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
15: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
14: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
16: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
17: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
18: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
19: Tak co dělá mladej?
20: Ale včera jsem mu málem nařezal.
19: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
21: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Karel Gott a Charlotte, Srdce nehasnou na Blaníku.
2: Pepovi parťáci.
1: Stále je tady moje dnešní parťačka Gabriela Končitíková, ředitelka nadace Tomáše Bati. My jsme si tady teď povídali o tom, jak Gabriela jezdí ty přednášky. A Gabrielo, vy opravdu přednášíte třeba i pro, já nevím, učební obory, třeba automechaniky nebo kuchaře a tak. Jak na to reagují?
3: Tak ze začátku jsou takový jako vtipní, ano, jezdím, a když zjistí, že nejsem paní učitelka a ani jsem jim nepřišla kázat do života, ale že vyloženě jako chcete seznámit s tím, co třeba jim by mohlo pomoct, že jsou dost, protože my dneska opravdu žijeme jako v době, kdy bychom pořád měli všeho víc, a já třeba mám velmi ráda ten baťovský přístup za to, že on vám řekne, že tak, jak jste teď, jste dost. A přece máte dost energie a možná času a životní odvahy chtít být ještě víc. Tak pro ně už je to takové první, jakože jo, dobrý, protože oni často žijou v tom, akor jakoby ty učební obory, že jako v něčem byly nedostateční, proto jsou na učebním oboru. A třeba zrovna jim se Baťa vysvětluje skvěle, protože prostě Baťa začínal úplně stejně a oni kolikrát možná až při těch baťovských přednáškách, to mě vždycky strašně mrzí, slyší, že jsou dobří. Protože jedna taková baťovská otázka je, jako v čem seš nejlepší. A mě to úplně rve srdce, když vám ty děcka na té střední řeknou, že v ničem. Protože to není jejich chyba. To je chyba rodičů a učitelů, že to děcko to nevidí. A třeba já mám velmi ráda ten baťovský odkaz za to, že on vás naučil vidět, v čem jste dobrý.
1: Měl Tomáš Baťa terapeuta?
3: Já si myslím, že měl práci. Měl přírodu. A měl kamoše a kolegy, kteří mu uměli říct, když ho to ego přerůstalo a začal vymýšlet blbosti a prožívat se, ať brzdí. A pak měl ségry a pak měl svoji ženu, kteří, když jako to přerůstalo dost, tak mu řekli jako slušně řečeno, hele, takhle už jako ne. A uměl dobře ukočírovat svý ego, že věděl, že mu to ty lidi neříkají, protože mu chtějí ublížit, ale protože už to fakt dělá blbě a přehání to.
1: Firma Baťa měla už tehdy ve 30. letech, když vrcholila ekonomická krize, tak měla asi 60 poboček v různých zemích po světě, že jo? Prostě byl to gigant celosvětový. Těch gigantů byla hromada. Třeba Henry Ford nebo Hugo Boss. A každý z nich, zrovna u těch dvou jako konkrétních, je to poměrně známo, všichni měli nějaký škraloup, jo? Bylo něco kontroverzního kolem nich. Je něco kolem Baťovic klanu, co je trošičku kontroverzní?
3: Jako u toho Tomáše Bati já jako jsem zatím nic nenašla, ale já říkám zatím, protože jako ta historie je boží v tom, že ji stoprocentně nevíte. Pořád se objevuje. Já zatím vždycky říkám, že u toho Bati je fajn, že on tady ten škraloup nemá.
1: Vy jste zmínila, že nejste učitelka, ale dočetl jsem se na internetu, že jste lektorka. To mi přijde dost podobný. Ale proč o tom mluvím? Protože Univerzita Tomáše Bati letos slaví čtvrtstoletí, že?
3: Je to tak.
1: A vy s nimi spolupracujete. Co spolu tak vymýšlíte?
3: Hele, spoustu, já tomu říkám, baťovských srandiček od různých projektů pro studenty, ať si toho Baťu zažijí i jinak, i přes klasické jako vzdělávání, kdy třeba na fakultě managementu a ekonomiky je předmět, systém řízení Baťa, takže Baťa se i vyučuje ve Zlíně.
1: Zlín je prostě Baťovi zaslíben a ostatně on ho vlastně tak trochu stvořil, že jo, ten nový Zlín, tehdy tedy potom později Gottwaldov, ale Zlín, pořád ještě je tam hromada těch úplně původních baťovských domů, že jo?
3: Je to tak.
1: A většinou se to tak jako dělává, že ty staré domy nahrazují ty nové, ale ve Zlíně mi přijde, že se to jako zachovává. Čím to je? To jsou památkáři? Nebo?
3: Já si myslím, že náš pan primátor říká, no, že my jsme největší jakoby rozsahem chráněná památková zóna, ty baťovské domky. A já tady s tím mám vždycky dilema. Protože já mám ráda baťovskou cihlu, je to fajn, vypadá to hezky, ale vlastně to nenese Baťův princip. protože on to stavil na 30 let a až to přestane sloužit a ta doba se změní, tak to prostě zbořme, udělejme to jinak. Já si myslím, že Baťa by byl v dnešní době jako velkým právě propagátorem modulární architektury, že tak, jak se nám podařilo z kova modulárů dělat ten baťovský modul, že by šel asi zřejmě tímhle směrem.
1: Přátelé, Baťa 150, to jsou webovky, teďka bude hrát písnička Smokey, Lay Back in the Arms of Someone, tak se na to podívejte, ať víte, o čem tady mluvíme. Jsou to velké, mohutné oslavy a stojí za nimi mimo jiné taky Gabriela Končitíková, která je mou parťačkou. Tak tohle jsou Smokey.

0: Chris Norman, Smokey a Lay Back in the Arms of Someone. Přátelé, posloucháte Blaní.
1: Pepovi parťáci.
0: A je tady parťačka, musíme mluvit rychle, protože toho potřebujeme probrat ještě strašně moc. S Gabrielou Končitíkovou, se kterou se dneska bavíme o tom, že Tomáš Baťa se narodil před 150 lety a celý tento rok je mu jako věnován. Navíc vyšla knížka, dokonce i kuchařka, že jo?
2: Je to tak. Už se dá Baťa i ochutnat.
0: Co to je za knížku, prosím vás, kuchařka?
2: To normálně recepty Marie Baťové, jeho ženy, no. Tak někdy prostě před 7 lety se nám vrátila do vily, prostě ještě z pozůstalosti z Toronta, no tak jsme nejdřív vydali 99 sladkých teček Marie Baťové, protože na to jsem si troufla sama. A až se ten můj tým rozšířil ještě o další kolegyně jako Romanu a Martinu, který umí skvěle vařit, tak jsme si minulý rok udělali team building přes léto, což milovali chlapy prostě, co máme ve vile, protože se každý jednou týdně vařilo, odzkoušeli jsme ty recepty a co bylo životaschopné, tak jsme vydali v knize umění, kuchařské umění první dámy z Lína, recepty Marie Baťové, takže můžete ochutnat, jak Baťa jedl, protože Baťa má brutální vztah k jídlu, on ho má velmi rád.
0: A co měl nejradši, špenát třeba nebo špagety?
2: To je popravdě.
0: No.
2: Jeho, že on, jako pro mě fascinující, že on v roce 28 patří mezi 100 nejvlivnějších údajně lidí na světě, podle amerických médií. A oblíbené jídlo toho chlapa jsou pečené brambory a pečené jabka z krbu. Protože mu to připomíná, když byl malý a lítal ještě s klukama po poli, jak si to prostě pekli. A jeho oblíbená vůně, tak je ten popel prostě buď s těma bramborama nebo s těma jabkama, protože to evokuje dětství.
0: Všimněte si, že Gabriela mluví o Tomášovi Baťovi pořád v přítomném čase. To je proto, že vy si s ním jako... Povídáte se s ním někdy taky třeba?
2: Ne, to ne. Akorát, že jako tím, že já se tomu věnuju 20 let, tak prostě, jako jo, někdy, ale to je takový to, když třeba jako jedeme už čtvrtou akci za týden, tak si tak jako říkám, ty jo, musel z toho vyrobit tolik.
0: Tomáš, já se z toho zblázním.
2: Jo,
0: teď, jak napadá, že ještě vlastně vzniká divadlo. Bude divadle Kampa, bude klan Baťa. Máte s ním něco společného nebo ne?
2: Jo, už vlastně druhý rok, holky jsou úplně skvělé. Jako Daniela i s Pavlínou. Takže už před rokem, když se o tom ještě nemluvilo, tak jsme s Jakubem dávali podklady dohromady, aby to celý sedělo. A vyjadřovali jsme se ke scénáři a teda jako klobouk dole. Jako jak to pojali. Myslím si, že je to fantastické. Já sama se musela smeknout, že Baťu někdo takhle jako detailně nastudoval.
0: Přátelé, běžte se podívat do divadla, respektive ono je to venku, protože to je letní scéna divadla Kampa. Už se tam hrál Verich, hraje se tam, myslím, pořád ještě Forman. Byla tam Marta Kubišová a teďka teda můžete vidět klan Baťa, když je tohle velké výročí. Chtěl jsem se zeptat ještě na to, jak Tomáš Baťa skončil, protože my jsme teďka mluvili o Malém princovi, tak to jsme mluvili, prosím vás, přátelé, mezi písničkama, jo, protože my toho máme hrozně moc co probrat. Tak jsem si vzpomněl na pana Exuperyho, zároveň jsem si vzpomněl na pana Kellnera, všechno vlivní, chytří lidé a všichni skončili vlastně dost podobně. Ví se úplně přesně, co se tenkrát stalo, proč to letadlo spadlo?
2: Jo, byla mlha, oni si prostě spletli směr, já sama tomu moc nerozumím, ale lidi, co lítají, tak jo, vy prý nepoznáte, jestli vás to táhne nahoru nebo dolů. A v té době ta technika nebyla tak moderní, jak v dnešní době, takže oni prostě plnou parou to dali dole na tom letišti. Takže asi pár minut jako po startu, takže on vlastně zahynul při běžné prostě obchodní cestě, která směřovala původně do Švýcar. A já říkám, že měl smrt krásnou, protože miloval létání, letectví bylo jediný dotovaný obor ve firmě Baťa, jinak to neexistovalo. A hlavně si myslím, že Baťa by brutálně trpěl, kdyby umíral na nemoc anebo v posteli, že takhle to bylo vlastně při plné síle, při běžném pracovním dnu.
0: Vy jste taky zmínila před chvilkou, že spoustu věcí u Baťů vytvořili nebo vymysleli děti. On měl nějaký dětský dílny nebo co?
2: Ne, ale když toho měl plný zuby a bylo to těžký během toho dne, tak vedení firmy Baťa poměrně jako trpělo, když ho viděli, že odchází v 5 hodin a jak si zkracoval domů tu cestu přes tu lávku, přes řeku, která tam teče.
0: A šel do školky?
2: Nešel do školky, ale máčel si tam s těma dětma ty nohy a vedl s něma ty debaty. A to vždycky tak jako zaznělo strýcu, tož co si tak smutný, jo, tím naším nářečím. A on jim řekl, proč je smutný, co nejede ve firmě. A oni mu poradili. A tož strýcu, mohl bys to udělat tak. A oni mu radili, jak řídit tu firmu. A on vlastně přišel na úplně jiný nápad a kolikrát to spoustu věcí zjednodušilo.
0: Přátelé, tak to slyšíte sami. Až vám prostě doma něco nějak nepůjde, běžte za tím nejmenším, ten bývá nejrozumnější, protože není zatížen tím, že vidí limity toho našeho dospělého světa a někdy mají ty nejmenší pravdu prostě, no. S tím se musíme smířit. Gabrielo, čas v rádiu je neúprosný. My jsme dospěli až na samotný závěr našeho povídání. Připomeňme web Baťa 150. Podívejte se, kde všude se konají nejrůznější besedy, přednášky a tak dále. A garantuju vám, že zažít Gabrielu naživo, to je něco nepopsatelného. Mějte se krásně, ať je Baťa.
2: Díky moc. Děkujem za pozvání.
0: Gabriela Končitíková tady byla. A byla skvělá. Posloucháte Blaník a my si budeme dál hrát. Za chvilku Dalibor Janda, Hvězda Konopiště už v sobotu. Hráli jsme Kličkovanou. Mějte se hezky.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
5: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
4: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
15: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton

0: Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.

0: Skvělé odpoledne, posloucháte Rádio Blanika, za 7 minut už bude 17 hodin. Co si budeme hrát v té další hodince, tak mám tu třeba Čechomor.
1: Ty velické zvony, věkně vyzváňají.
0: Skupinu Divokej byl.
2: Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit.
0: A nebo Marek Ztracený, Tak se nezlob.
3: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl. A nedělal se s tebou na půl.
0: Jsme v Blaník Rádiu, co hraje 27. rokem. Hezky česky pro vás. Krásné odpoledne přeji.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáku.

0: na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra se nám oproti dnešku lehce ochladí, ale stále bude krásně svítit sluníčko. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Blaník za volantem.
5: Kolony kolem Prahy zmapoval Adam z dopravního centra ŘSD.
10: Na dálnici D10 se po pojíždí v koloně okolo 20 minut před dopravní nehodou na 24. kilometru ve směru na Prahu. Na Pražském okruhu se držíte asi půl hodiny mezi dálnicí D6 až obcí Ořech ve směru dálnici D1. V opačném směru pak dochází k blokovému odbavování obou tunelů. Provoz aktuálně zastavuje na úrovni exitu Jasenice. Na dálnici D1 se bouralo na 6. kilometru ve směru na Prahu. Před tímto místem se vytvořila kolona asi na 15 minut.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Čas na zaplacení daně z nemovitosti se krátí. Letošní počasí vínu prospívá, ale přináší i obavy. Nového ombudsmana poslanci zatím nevybrali.
5: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise. A to kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Babiše. Deníku N to řekl šéf rezortu Šebestián. Letošní počasí zatím vinné révě prospívá. Jarní mrazy byly jen místy a lokální jsou zatím taky škody v bouřkách. Příznivé počasí chválí i samotní vinaři, kteří ale upozorňují na hrozící sucho. To může ohrozit hlavně mladou výsadbu. Tu teď majitelé vinohradů zalévají ručně. Nového ombudsmana poslanci v prvním kole z pěti kandidátů nevybrali. Ve druhém kole se patrně příští týden utkají právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí anebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí správy Patrik Madle.
14: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS Plus, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS Plus jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
5: Zaplacení daně není složité. Lidé to mohou udělat online prostřednictvím portálu Moje daně. Tolik zprávy, teď už je tu Martin.
15: Ano, jsem tu za 2:17, pojďme si hrát.
4: Martin Císař
12: na rádiu Blaník.
15: Teda řeknu vám dneska, to je zase pařák, teda, to je neuvěřitelný. No ale hezká česká písnička, ta vás pěkně schladí. Jakou dáme Marka Ztraceného?
12: Rádio Blaník.
15: Tak se nezlob, že jsem pam padam padam.

0: I teď 10 minut po 17. posloucháte Rádio Blaník. Já přeji krásné, dobré odpoledne. Včera tedy v úterý jsme si odpoledne povídali opět s dopravním expertem Rádia Blaník a mluvčím ředitelství silnic a dálnic, tedy Janem Rýdlem. A došlo také na dobrou zprávu pro všechny, kteří pravidelně jezdí z Mladé Boleslavy směr Sobotka a naopak.
1: To znamená z Mladé Boleslavy takhle směrem na Sobotku, Jičín a jako by v dáli ještě bylo Vrchlabí, Krkonoše a vůbec všechny tady ty příjemné místa. Tam právě tento týden začínáme stavět jednoduchý, zjednodušující proskok z Mladé Boleslavy, bude mít 8,5 kilometru a když se podíváte do mapy, nebo vlastně ani nemusíte, se podívám za vás, tak už nebudete muset jezdit, že jo, z Mladé Boleslavy takhle kolem těch nákupáků přes Řepov, Plazy, Sukorady a podobně a pojedete rovnou z toho novýho kruháče u Škodovky, určitě si vybavíte, jak jsme tam vyrobili takový ten šišojt nad dálnicí, tak to je on, tak z něj pojedete 8,5 kilometru rovnou jedním vrzem bez nějakého omezení, rovnou směrem na Sobotku. A kdybyste chtěli vědět, kde se napojíte, tak to je tam, co občas tankujete ten levnější benzín, jo? Pšt.
0: Jasně, teď v tuhle chvíli víme všechno, dobré zprávy ty jsou tady doma, stejně tak jako české písničky.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
4: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přeji.

0: To byly Konus a vy posloucháte Rádio Blaník. Za 8 minut už máme 17:30, přeji vám krásné odpoledne, za chvíli opět a Radeček a všechno je v pořádku, anebo velické zvony a Čechomor. Dál si budeme hrát hezky česky a sledujeme také samozřejmě hokej. A to kolegyně Eliška Votrubová je tu.
1: Blaníme hokej. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
2: Hezké odpoledne. Jak už od nás víte, tak čeští hokejisté před sebou mají klíčový zápas o všechno. V zítřejším čtvrtfinále je čeká nadupané Finsko, které bude v roli velkého favorita. Duel je na programu v 16:20 v Curychu, kam se národák musel přesunout po včerejší porážce s Kanadou. S Finy se Češi na světovém šampionátu setkají po 2 letech. V Praze začala reprezentace tažení za zlatem výhrou nad Finskem 1-0 po samostatných nájezdech. Od té doby se týmy utkaly 8krát v Eurohockey Tour a skóre je vyrovnané, 4 výhry na obou stranách. Severané mají zkušený tým, naši hráči vědí, že jde o kvalitního soupeře a zápas nebude jednoduchý. Chtějí vycházet z toho, jak hráli proti Kanadě. Kapitán Roman Červenka se nechal slyšet, že pokud na ledě nechají všechno a budou hrát týmově, šance na úspěch je. Na programu jsou zítra i zbývající 3 semifinále. Po česko-finské bitvě vyjedou na led domácí Švýcaři, které čeká Švédsko. Ve Friburgu odpoledne dojde na zámořské derby Kanada Spojené státy a večer se utkají Norsko a Lotyšsko. Z hokeje je to pro tuto chvíli všechno. Další novinky přineseme zase zítra.
0: Ne tak úplně. Jak to typuješ ty, Eliško? Zítra s těma finama.
2: Vyhrajeme.
0: Kolik? Tip.
2: 3-2.
0: Já 4-2 pro naše koně.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
5: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. 1000 výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
15: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
16: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
17: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
18: Počkej, v čí pr...
17: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout? A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
18: To zní hustě.
17: Kde to je?
19: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
20: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
21: Happy Sport!
20: Půjčovna a servis call.
22: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
23: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
22: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
24: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
25: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
24: Těšíme se na vás.

0: Na Blaníku Bryan Adams a písnička Heaven a já vám přeji hezké odpoledne.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Zítra v dobrém ránu po 7. to zase přijde, někomu proplatíme účet. Proplatíme nebo neproplatíme? Dneska zvonil telefon a nevyšlo to, ale já věřím, že zítra to klapne. Co byste chtěli nechat proplatit? Účet za energie, nájem, nový mobil, televizi, pračku, myčku a tak dále a tak dále. Je to velká spousta, je to pouze na vás. Napište nám vaše jméno a příjmení, kde bydlíte a hlavně co a za kolik byste chtěli nechat proplatit. Pošlete nám to v SMS zprávě na číslo 603 118 118 a čekejte na to, až vám Peťa Slíva s Adélou Zahradníčkovou po ránu cinknou. A co budou chtít slyšet? No, včera to klaplo.
3: Tak Petro, to ukončíme. Kdo dospíval na Blaníku?
4: Dospíval Krištof.
3: Je to tak? A my vám posíláme 9365 korun.
0: 9365 korun se vrátilo zase do peněženky posluchačky z Kolína. Jo, poslouchat Blaník, to se vyplatí.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku. Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Už tuto sobotu to vypukne.
2: Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky.
1: Celý den budeme vysílat přímo z místa.
2: Živě z Konopiště.
1: 30. května na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
10: Kaufland.
11: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady.
16: Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
14: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
19: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Ještě 5 minut a máme 18 hodin. Přeji vám báječný podvečer, posloucháte Rádio Blanika. Za chvíli tady u nás třeba Petr Kotval.
1: Milujem se čím dál víc, život nám leží u noho.
0: Další Petr se jmenuje mu. A ten další to už není Petr, ale Václav Necka.
2: Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď.
0: Je to jasný.

0: Krásné, posloucháte Rádio Blaník, to hraje už hezky česky 27. rokem a 30. května, tedy tuhle sobotu, to oslaví na Konopišti. Já vám přeji hezký podvečer.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
3: Sledujte nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
4: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia a to nejlepší, cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz
2: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni. V údolích mohou místy spadnout i na 5. Zítra nám bude krásně svítit sluníčko, ale čeká nás mírné ochlazení. V odpoledních maximech naměříme 21 až 24.
6: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
2: Blaník za volantem.
5: Nehoda vás přibrzdí na pražském okruhu, kde přesně ví Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
7: Dopravní nehoda se řeší na 5. kilometru pražského okruhu směrem na Ruzyni. Před nehodou se utvořila kolona na 20 minut. Přibrzdíte se už před sjezdem na Jesenici.
5: Na trase mezi Kolínem a Čáslaví na úrovni Církvice bourala dvě auta. Policie tam řídí provoz kyvadlově. Pozor dejte v Táboře v Soběslavské ulici u křižovatky s Angela Kančeva ve směru do centra. Bourala tam dvě auta. Stojíte si v koloně. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný večer.
8: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Senioři mohou ukončit spoření na penzi bez sankcí. Hasiči mají kvůli suchu více zásahů. Z jahodových polí si lidé odnášejí první košíky.
5: Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Důchodci budou moci ukončit penzijní spoření bez hrozby sankce. A to ti, kteří si penzíko založili před rokem 2023. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli tak o státní podporu anebo o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona, která dneska prošla sněmovnou. Samozběr jahod je tady. Letos začíná sezóna díky příznivému počasí o něco dřív. Kolik bude stát kilo, řekne spolumajitelka farmy Vraňany Dagmar Hančová.
11: Cena samozběru jahod na poli je v letošním roce 99 korun. Je ovlivněna tím, že letos bude úroda výrazně slabší, protože jsme byli poškozeni jarními mrazy a samozřejmě nás trápí i extrémní sucho, které má velký vliv na tu úrodu, jaká na těch polích bude.
5: Ceny se na různých farmách můžou mírně lišit. Přehled jahodáren najdete na webu samozběrjahod.cz. Kvůli suchu mírně přibylo lesních požárů. Více práce tak mají hasiči. Třeba ve středních Čechách jen včera zasahovali u dvou požárů v lesích na Příbramsku a jednoho na Kladensku. V posledních dvou týdnech vyjížděli středočeští hasiči k 17 lesním požárům a 19 požárům trávy a polního porostu.
10: Do Českých Budějovic se o víkendu seběhnou běžci. V sobotu je na programu tradiční půlmaraton. Sportovci ale poběží po nové trase, a to proto, že se ve městě letos opravuje několik frekventovaných silnic. Akce taky omezí dopravu, hlavně v centru budou některé ulice úplně zavřené. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám bude dál hrát Martin.
0: Je to přesně tak, jak říkáš, Eliško, díky, a my si pojďme hrát Petra Kotvalda.
12: Martin Císař
9: na Rádiu Blaník.
0: Krásný dobrý večer přeji, posloucháte Rádio Blaník a za malou chvíli proč se říká, co se říká a kolegyně Samira. Rádio Blaník. Mimo Petra Kotvalda taky Václav Neckář, Petr Muk a spousty dalších a dalších. Hrajeme si i dál hezky česky.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník a připravené naše Samira. Za chvíli tu bude také Petr Muk anebo slovenští No Name. A právě No Name zahrají, zaspívají také na Konopišti. Ale teď Samča.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádio Blaník.
3: Mentor je člověk, který někoho vede, radí mu a předává mu své zkušenosti. Často si za to tito lidé nechají i platit a mají to jako povolání. Není to učitel, ale spíš takový zkušený průvodce, který vás může nasměrovat ať už ve sportu, umění nebo v jiném zaměstnání. No a i dnes se podíváme do antické mytologie. Když řecký král Odysseus odcházel bojovat do trojské války, věděl, že bude na spoustu let pryč. Doma po něm zůstala manželka Penelope a malý syn. Odysseus proto požádal svého přítele Mentora, aby se o jeho syna staral. Vychoval ho a pomohl mu stát se dobrým a moudrým mužem. Mentor nebyl žádný válečník, jeho síla byla v rozumu a v zkušenostech. Během Odysseovy dlouhé nepřítomnosti se situace doma ale zhoršovala, do paláce začali chodit nápadníci, kteří chtěli získat Penelopu i království, no a náš syn byl malý, nejistý a nevěděl, jak situaci zvládnout. Mentor syna pozbuzoval a radil mu, jak převzít odpovědnost. No a tak syn díky tomuto vedení postupně dospěl a když se otec vrátil, pomohl mu dát království zase dohromady.

0: báječný večer, posloucháte Rádio Blaník a v tuhle chvíli vás zdraví Martin Císař a já vás pozdravím také zítra v pět mezi pátou a šestou, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. Česká hodinka mezi pátou a šestou a také mezi 12. a 13. Potom přijde Dobré ráno Petr a Adéla do 9 hodin a potom už je tady.
1: Tajemný rok
2: na Rádio Blaník.
0: No a zítra se vypravíme do jednoho tajemného roku, kdy se odehrálo jedno zásadní fotbalové mistrovství Evropy. Vzpomínáte?
3: Už je to, vážení přátelé, pravda, už je dobojováno. Fotbalisté Československé socialistické republiky se stali v Bělehradě mistry Evropy.
0: No jo, no, to nich panenka, že jo, vzpomínám si dobře, jo. To je naše fotbalová hvězda.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Zítra mezi 9. a 10. No a dobré ráno, o čem asi zítra bude? No, zítra máme čtvrtek 28. Mě nějak nic nenapadá.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
4: Dneska už je středa, to se nám láme týden a zítra už je čtvrtek.
5: A čtvrtek je malý pátek.
4: A to už zbývají pouhé 2 dny do blanického konopiště. Ale my se na vás samozřejmě s Adel těšíme zase po 6. ráno.
5: Čekají nás dobré zprávy pro plácení účtenek, no a samozřejmě host na telefonu.
4: A taky krajánek se přijde poklubit, kam pojede. Těšíme se na vás, Petr Slíva.
5: A Adéla Zahradníčko.
0: A já vám za chvíli pošlu třeba Petra Koláře nebo Slzu.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
7: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
8: Tak a je to totálka.
9: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
12: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
15: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
17: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
18: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
17: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
19: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
9: Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
13: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
20: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
21: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
22: Jde na vás jaro? Na nás taky.
23: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.

0: Tohle byla Slza, vy posloucháte Rádio Blaník. Já vám přeji krásný dobrý večer, 19 až 21, pravidelně písničky na vaše přání. Jinak samozřejmě jsou to přání přes internet, to znamená 3x2tv.radioblaník.cz, naše webové stránky, kliknete na písničky na přání, napíšete jakou a kdybyste chtěli nechat zahrát a potom už to necháte na nás. Ale pište ideálně 3-4 dny dopředu, abychom písničku, tu, kterou chcete, pěkně připravili a bylo to tak, jak chcete vy. Co si dál budeme hrát, tak hezky česky nabídnu Činasky a Hlavolam, tak ať se skvěle poslouchá dál.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Garáž v Táboře za 799 tisíc. Byt 3 plus 1 v Letči nad Sázavou za 3 199 tisíc. Pozemek k bydlení v Kestřanech na Písecku za 2 490 tisíc. Rodinný dům v obci Černiny Plzeň Sever za 4 150 tisíc. A byt 3 plus 1 v Rádku na Rokycansku za 3 983 920 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio Blanika, za chvíli písničky na přání a v nich Hana Zagorová.
1: Samota tísní a je to past, co z ní se rodí, může zmát.
0: Dále to bude skupina Kex.
2: Jak děkuje se andělům, těm rocím prvdělí.
0: A nebo Lucie Bílá.
3: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky, tou samou cestou chtěla bych jít.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky už 27 let. Krásný večer.
4: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Zítra to bude jarní, už nikoliv letní, očekávejte 21 až 25 stupňů Celsia a obloha polojasná až místy oblačná. Toliko počasí, hezký večer a buďte s námi dál.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo pro vodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
0: Jsem tu a venčuji krásný dobrý večer. Tohle jsou písničky na přání. Jak jste si napsali, tak budeme hrát. Ano, 120 minut jenom podle vás. Milí Blaníku, tuhle písničku bych nechala zahrát mojí malé sestřičce, a to Jarušce Klinger, ke krásným 77. narozeninám. Přeji hlavně hodně moc zdraví, štěstí, lásky a pohodu. A aby si to dneska užila na pohodu a hlavně opatrně. Přeji Jílováci a celá banda.

0: Valérie Čižmárová tady na Blaníku.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: Milý Blaníku, tuhle písničku prosím do Jetenovic a bude to v tuhle chvíli pro skvělého Martina Makovce. Že mu moc a moc děkuji za všechno, co pro mě dělá. Jsi moc a moc skvělý a moc si toho vážím. A jinak ta terasa, kterou jsem viděl na té fotce, ta vypadá fakticky skvěle. A písnička Děkuji ti a Lucie Bílá. A tahle píseň bude také manželovi, milovanému Vlastimilovi. Děkuji ti za všechno, co pro mě děláš a že jsi vždy po mém boku. Miluji tě, manželka Magdalenka.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
0: Takže písnička od Hanky Zajíčkové a také Magdalenky.

0: Děkuju ti.
1: Včera oslavil pan Jakub Marhan narozeniny. Prosím, zahrajte mu, ať se mu všechno jen a jen daří. Všechno nejlepší přejí manželka Maruška, sestra Jiřinka, Ondřej, Julča, bratr Lukáš a jeho děti a taky máma. Máme tě moc a moc rádi. Asi naše zlato. It's a kind of magic.

0: Britská skupina Queen právě teď a právě tady. A důvod jeden jediný.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Je to tak, hrajeme podle vás. Další písnička bude pro úžasnou dceru Nikolku Šebestovou ke krásným dnešním 11. narozeninám. Tak teda, Nikolko, dneska slavíme den, kdy jsem tě poprvé držela v náruči a můj život si udělala krásnějším. Přeji ti hodně zdraví, štěstí, lásky a ať každý den tvého života zaplní radost a úsměv. Jsem šťastná za to, že tě mám. Užij si svůj den naplno a pamatuj, že tu budu kdykoliv pro tebe, kdykoliv budeš potřebovat. Moc tě miluji a písničku posílá maminka a taky babičky.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: A jaká je to písnička? No jistě, hezká česká, vysněná a Monika Bagárová. Teda Monika za mě zpívá nádherně. A tahle písnička, ta je toho důkazem.

Monika Bagárová na Bloníku hrajeme na vaše přání a prosíme o zahrání písničky pro dceru Martinku, která slaví 50 let života. Drahá Martin, všechno jen to nejlepší ti přejí rodiče a tady na Bloníku nechávají zahrát kapelu

Chtěla bych potěšit bezva Tondu, který je super parťák do nepohody a neskazí žádnou srandu, ať ti to Tony vydrží, podepsána Silva. A tohle už je Sting na vaše přání tady na Blaníku.

0: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
1: Tak hurá na Vysočinu.
0: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
1: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
0: Skály a vyhlídky, co berou dech.
1: Rybníky, jezera i koupaliště.
0: Aktivní zábava i adrenalin.
1: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
0: Vysočina má co nabídnout.
1: Stačí si jen vybrat.
0: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
2: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Agro Jesenice u Prahy zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz.
9: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
11: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
10: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
12: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
13: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
14: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
15: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
16: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
17: Otestuj Subaru Sedlčany. Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
18: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.

0: Další písničku máme zahrát pro maminku Jandulku Třeštíkovou. Rok utekl svým rychlým tempem a máme tu zase 27. květen. V tento den naše maminka své narozeniny slaví, přejeme jí proto hlavně hodně pevné zdraví. Dále přejeme štěstí, pohodu a úsměv na tváři, ať s námi po boku vždy ti zazáří. Protože tě moc rádi máme, lásku bláznivou ti zahrádáme. Tak tady všechno jen to nejlepší k dnešním narozeninám, to ti přejí děti Janička a Petřík a také tatínek Péťa a náš ušatý Teoušek.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Milí Blaníku, chtěli bychom nechat zahrát písničku milované přítelkyni paní Aničce Julince Novákové z České Lípy se zprávou. Tak tedy, moje milovaná Julinko, vím, že tuhle písničku máš ráda, tak ti ji posílám a těším se na čtvrtek. A ještě hezky políbím a obejmu, mám tě rád a miluji tě. Moje beruško Aničko, to ti zkazuje tvůj milovaný brouček Honzík z Duchcova. A tady už je Andrea Bocelli a Sara Brightman.

0: Báječný večer, posloucháte Rádio Blanika, hrajeme písničky na vaše přání a tu další, o tu si napsal Petr Celnar a píše naše svatební píseň.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: To byl Adam Ďurica, vy posloucháte Rádio Blaník. Dobrý večer.
1: Písničky na přání. Na Rádio Blaník.
0: Milá Lucinečko, my všichni, co tě milujeme, ti k tvým krásným narozeninám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a také splnění tvého největšího přání. Máme tě rádi, tvůj Marek, mamka s taťkou, sestřička Renatka s Romanem a všichni naši pejskové v čele s tvým Rexíčkem. Tak tedy všechno nejlepší a tady už je Hanka Zagorová.
2: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: spát.
1: Dobrý večer, to byla Hana Zagorová, písničky na přání jedou dál, budeme hrát pro lásku mého života a to srdce Markétku Vojtkovou. Od prvního okamžiku jsem už věděl, že ty budeš ta pravá lásko. Přišla si mi do života z čistého nebe a v těch nejtěžších chvílích si tu byla pro mě. Musíš být můj anděl strážný a já ti moc děkuji za vše, co pro mě děláš. Na světě není báječnější ženy než si ty. Miluji tě, andílku můj, miluji tě navždy, tvůj Dominik. A s písničkou Morandy.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
1: Angel.

0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Tak děti, pojďte domů.
5: Ale my jsme doma tady.
6: A je nám tu dobře.
7: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
7: CZ.
12: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
13: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

Dobrý večer, tohle je Blaninka, písničky na vaše přání. Blaníku chci poděkovat děvčatům, kam patří i má bývalá žena Jiřinka Benešová, za pěkný výlet o víkendu. Podepsány Beník. A s písničkou Jak děkuje se andělům, skupina Keks.

0: na přání.
1: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Radio
2: Blaník. Milý Blaňku, chtěl bych nechat zahrát písničku pro mého tátu k 86. narozeninám. Tady jsou Gumbay Dance Band a písnička Eldorado.

0: slunečný večer, posloucháte Blaník a hrajeme písničky na přání. Za chvíli třeba Krištof, ty a já. Dobrý kafe a Lucie Bílá.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: A mám tu i

0: Jo, na Blaníku dál hrajeme hezky česky, hrajeme tak už 27 let pro vás.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra to bude konečně den pro mě. Teploty 21 až 25 stupňů, obloha většinou oblačná, místy polojasná. Jak se na to těším, doufám, že vy taky.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo pro vodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
5: Tak, je to totálka.
6: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
1: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
0: Vinčuji krásný dobrý večer, posloucháte Rádio Blaníka, hrajeme podle vás. A možná i tu vaší, pokud jste si napsali.
8: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
9: Písničky na přání. Rádio Blaník.
0: Dobrý večer vám všem, přeje Martin Císař. Tohle už je kapela Buty a František a za chvíli Brontosauři, Vohnouti, Vašo Patejdl, Lucie Bíla a spousty dalších a dalších.

0: Skupina Buty a písnička František a Blaník písničky na přání. Jedeme dál. Tahle ta písnička proletí pro mého chábra Alenu do Světlé nad Sázavou. Moje srdce, děkuji ti, že tady pro mě vždy jsi. Jedině ty poznáš vždy, když se směju, tak moje srdce pláče. S tebou můžu prožívat ty dlouhé dny bez masky a být sama sebou. Děkuji ti za tvé přátelství. Věřím, že navždy zbožňuji tě, Linda. A písnička bude také pro svatého bojovníka Láďu Grundulu, nebo Grunuzu, asi pravděpodobně. Do Karviné se skazem. Srdce moje, krásně, chci ti připomenout, že každý den je o den míň a když nemůže Mohamed k hoře, musí Linda za Láďou. Myslím na tebe pořád. Pésko, pozdravuje tě švagrová Alena. A s písničkou je tu Tina a Martin Hoffman.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Brontosauři a písnička Stánky, to je další na vaše přání a bude se skaze milý Blaníku, tu prosím zahraj pro naši milovanou manželku a skvělou maminku Ilonku Míkovou ke krásným 40. narozeninám.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A to všechno se skaze, milá Ilonko, přejeme ti všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, elánu a mnoho sportovních a také životních úspěchů do dalších společných let. S láskou manžel Petr, dcery Tereska a Šárinka a taky Barča a Kučičky. A ještě jeden zkaz Blaníku, tuhle prosím pro moji sestru Irenko, k narozeninám ti přeji všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky, Petr Mareš s přítelkyní Maruškou.
2: Česky. Rádio Blaník.

0: Blaňku, tuhle písničku zahraj prosím pro naši úžasnou Páju, která oslavila v pondělí 21. narozeniny. Přejeme ti nejen sportovní úspěchy, ale i ty životní, nespočet lásky a zdraví. Máme tě moc rádi, mamka, taťka, Kačí, Ondra, Péťa, babí, děda, tety, Bret a taky miní.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Vrasnu se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, toží se s

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Písnička bude pro tu nejúžasnější lásku Markétku. Strašně moc tě miluji, zlato, a chci s tebou strávit celý život. Až do konce života být s tebou. Podepsán je tvůj šaman a s písničkou Vašo Patejdl.
4: A kde si moja?

Milý Blaníku, tuhle písničku dědovi k 80. narozeninám, které měl 25. května. Všechno nejlepší přeje syn Jaroslav, snacha Alenka a vnukové Jaroslav a Alešek. A tohle je Lucie Bílá.

0: na čase být.
1: Tohle je Blaníka, písničky na vaše přání. Za chvíli Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě. Taky Emma Smetana, Richard Miller a Táhle jedna vteřina. A k tomu ty a já skupiny Kryštof. Dál to bude znít hezky česky tady u nás.
2: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto.štěpánek.cz.
7: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
8: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
9: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
10: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, sestak nám.
11: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
12: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
13: 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1.
14: Happy Sport!
13: Půjčovna a servis call.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
16: Otestuj Subaru Sedlčany.
17: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
16: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
18: Inspirující prostředí.
19: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
18: A šéf, se kterým je radost pracovat.
19: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
18: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
19: Jednoduše, rychle a přehledně.
18: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
19: Bezva práce.

Další písničku máme zahrát se Skazem. Hrajeme tam nahoru jako poděkování mým rodičům za celou rodinu, podepsána Vendula.

0: Tohle byla švédská skupina ABBA a vy posloucháte Blaník. Další písnička pro Radka H. Docítova, sobota 27.5.17, když se to stalo poprvé, známe, se dá říci se od dětství, ale tohle setkání bylo náhodné a jak to dopadlo, obavíme. Změnil se mi život, strašně moc ti děkuji za všechno, co jsi pro mě udělal a i za to, co jsi vydržel. Já vím, že to se mnou nebylo lehký, varovali mě před tebou, že budu litovat, že mě zničíš a opak je pravdou. Ničím já tebe, promiň a odpust. My. Mám tě ráda, Petra.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách. Mluvíme ve dvou rovinách. Z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu. A písek umývá

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Můj milovaný, si to nejkrásnější, co mě v životě potkalo. Každý den děkuji za tvoji lásku, obětí i úsměv, který mi dává sílu. Někdy se bojím, abych tě nikdy nestratila, protože moje srdce patří jen a jen tobě. Přeji si, abys mě miloval navždy tak, jako tě miluji já. A k tvým narozeninám ti přeji hodně štěstí, zdraví a splněných snů. Ať jsme spolu pořád šťastni a naše láska nikdy neskončí. Miluji tě navždy, Anička. Vzkaz další přejeme vám krásný a pohodový den, plný pohody, radosti a především dobré nálady. Ať se vám daří ve všem, co dnes plánujete, a ať vás provází úsměv, štěstí a příjemné okamžiky. A ještě písnička se vzkazem, zahrajte ji mému manželovi a synovi.
3: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
3: Hezky česky.
1: Blaník.
2: A jakou tedy vlastně budeme hrát? To je přece jasný. Jo, tak tohle ví v České republice snad i malé dítě, že je to Krištof a písnička Ty a já.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
5: CZ.
10: Tak děti, pojďte domů.
11: Ale my jsme doma tady.
12: A je nám tu dobře.
13: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Pohodové české rádio.
16: Milý Vlaniko, tuhle písničku prosím pro mého přítele, aby se mu podařilo udělat svůj barák a aby se v něm dobře žilo. Tomu přeje celá rodina a přítelkyně Vlastina. No a budeme válet v pekle sudy s kapelou Kabát. Posloucháte Vlaník a posloucháte písničky na přání.

0: Backstreet Boys a pokračují písničky na přání. Poslední dva zkazy a písnička od Nedvědů. A písnička bude pro mého přítele Michala Mitanu do Stráže pod Ralskem, podepsané Andrea. A ještě to bude taťko všechno nejlepší k 43. narozeninám a všechno nejlepší k 20. výročí svatby. Lúbíme sa, to všechno praje dcerka Vaneska a manželka Martina.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Za námi jsou písničky na přání, posloucháte Blaníka. Za chvíli tu budou Jakub Smolík.
1: Prý chlapi nebrečí, jen v pohádkách se lásko má říká.
0: Dále nabídnu skupinu Divokej byl.
2: Když je to jako síť kolem celého těla.
0: A zaspívá i Pavel Vítek. Hrajeme vám hezky česky, krásný dobrý večer.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Polojasná až oblačná bude zítřejší obloha, teploty 21 až 25 stupňů.
5: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
3: 21 hodin, hezký dobrý večer, posloucháte Rádiu Blaník. Za to jsme rádi a posílám Pavla Vítka. Za chvíli tu bude třeba slovenská skupina Tým a potom také pozvánka do Hulic, do středočeských Hulic, do vodního domu. Už jste tam někdy byli? Že ne? Ale to je velká chyba. Více informací přinesu už za malou chvíli.

0: Tohle byla slovenská skupina Team a čo s tým, za chvíli Pavel Bobek nebo skupina Divokej byla síť. Jako krajánek Rádia Blaník jsem nedávno navštívil obec Hulice. A co tady mají zajímavého? No je tu spousta věcí k vidění. Já tu mám Petru Kulhanovou, ředitelku vodního domu v Hulicích. Co to je vlastně vodní dům?
1: Tak vodní dům je návštěvnické středisko, které je koncipované především pro rodiny s dětmi. Takže děti si v atriu venku můžou zkusit na našem vodním hřišti různé druhy zábavy. Vevnitř máme expozici, která je věnována vodě. My se nacházíme na dohled vodní nádrži Švihov. Je největší vodárenská nádrž u nás i ve střední Evropě. Takže samozřejmě část té expozice je věnovaná i úpravě čisté vody. Vevnitř v expozici máme interaktivní prvky, jako třeba výrobník mraků nebo panáka, ze kterého děti můžou zkusit zjistit, kolik vody se vejde do lidského těla. Máme tam vodní bar, kde zjistí, že voda nechutná vždy stejně, že není voda jako voda. Máme tam škeble, kde si návštěvníci, malí návštěvníci můžou odpočinout, průhled do expozičního jezírka, takže se můžou podívat na život pod hladinou. Máme toho hodně a určitě vřele posluchače zvu na návštěvu k nám.
0: Kdybyste chtěli vyrazit více z reportáže, uvidíte na webu radioblaník.cz v sekci Krajánek. A tady je spousta příspěvků a tipů, kam se dá vyrazit a užít si pěkně třeba víkend. Ten už pomalu klepe na dveře. Středa, to říkám, tady už se to zlomí a už to míří jenom k tomu lepšímu. Já vám přeji hezký večer a pojďme si dál hrát.
2: Radio Blaník.

0: Asi to možná víte, nebo to velice dobře znáte, to bylo zase peněz, to jsem zase utrácel. Ale pozor, díky Blaníku se vám ty peníze, o kterých hovoříte, můžou vrátit do vaší peněženky. Ano, je to tak, krátce po sedmé od pondělí do pátku proplatíme další účet. A to už zítra, takže určitě poslouchejte dál Blaník. Za chvíli divoký byl Petr Kolář nebo zpěvačka Lucie Vondráčková. Já vám přeji krásný večer a hlavně zítra hodně štěstí.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Ludka Bílák.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme čtyřdenní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
3: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
5: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
4: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
6: Zvuk má jako hrom, Štíleček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štíleček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štíleček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Už zase nejde internet.
11: Ta Wi-Fi je pomalá.
10: Ne.
12: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
11: Yeso!
13: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
11: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
12: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
14: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
15: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
16: Počkej, v čí pr...
15: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
16: To zní hustě.
15: Kde to je?
17: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
18: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků. Půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s Karavany Sedlčany. Karavany Sedlčany.cz.

0: to byl skvělý Petr Kolář, dál si budeme hrát Luci Vondráčkovou písničku Růže, bude tu taky Jakub Smolík, Prý chlapi nebrečí a 22. hodina. Tam je připravena romantika, 120 minut písniček z lásky, tady u nás na Vlnách Blaníku. No a 30. to bude jedna krasojízda. Kde? No přeci na Konopišti.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Už tuto sobotu to vypukne.
2: Buďte u toho s námi, i když nemáte vstupenky.
1: Celý den budeme vysílat přímo z místa.
2: Živě z Konopiště.
1: 30. května na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonašku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Před námi 22. hodina, 2 hodinky písniček z lásky a dnes večer to bude i se skupinou Kex. Dále tu bude Standa Hložek a Taková je láska má.
1: Taková je láska má. Taková je láska má.
0: A nebo Pavel Rota, Krásnější než růže.
2: Jsi krásnější než růže.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky. Přeji vám krásný, pokud možno i romantický večer.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Zítra zpočátku jasno, potom polojasno, odpoledne i oblačno a teploty většinou mezi 21 a 25 stupni Celsia. Toliko počasí, hezký večer.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.
4: Rádio.

0: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
0: Awarashar!
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportal.

0: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Čtvrteční obloha bude slunečná a bez srážek. Bude jasná až polojasná, na severu a východě se během dne přechodně objeví kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Už zase nejde internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: potisk trička, byla CZ.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
10: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Přejeme vám hezky česky. Rádio
1: Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Rádio
1: Blaník. Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Čtvrteční obloha bude slunečná a bez srážek. Bude jasná až polojasná, na severu a východě se během dne přechodně objeví kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Kdekoliv na světě
8: a 24 hodin denně.
7: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
8: na našem webu radioblaník.cz.

Ranní vysílání Rádia Blaník mezi 5 a 6, to je klasika. Jenom hezky česky celých 60 minut. Potom přijde Dobré ráno. Kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková a pozor, 9 hodina dopolední, tam je to připravené jasně černé na bílém. V tom si můžete zkusit tipnout, z jakého roku jsou písničky, ukázky a také události, které Petr v našem vysílání představí. Tak nezapomeňte, 9 až 10 každý všední den je tu pro vás pravidelná rubrika, pravidelný pořad, Tajemný rok.

Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Čtvrteční obloha bude slunečná a bez srážek. Bude jasná až polojasná, na severu a východě se během dne přechází.

0: východně objeví kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 28. května. Dnes má svátek Vilém a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Hodinu před polednem odstartuje zahájení stavby silnice 1/16 Mladá Boleslav Martinovice. Na Plzeňské západočeské univerzitě se dnes bude konat Den kognitivního zdraví. Akce nabídne setkání s lékaři, vývojáři i pacientskými organizacemi a zaměří se také na prevenci a zdravý životní styl. Vědecký tým v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku bude vysazovat rychle rostoucí travinu. Ta je schopná růst i na kontaminovaných a živinami chudých půdách. Výzkum probíhá ve spolupráci s NATO. Ve Zlíně začne 660. ročník Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Potrvá do 3. června. A Holešovická tržnice v Praze hostí o 6 večer zahájení výstavy s názvem Tvoje krev, moje růže. Akce potrvá do 12. července. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Čtvrteční obloha bude slunečná a bez srážek. Bude jasná až polojasná, na severu a východě se během dne přechodně objeví kupovitá oblačnost. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Už zase nejde internet.
6: Ta Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.